0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na regbity.cz.
7: RegBity, záruka kvality.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
10: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznesu?
9: Express.
8: Express FM.
10: To se dozvíte na našem webu
9: expressfm.cz.

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Express. Music first.
5: Express FM.

0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

0: Zábava zpráva už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Express FM. Hudba.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
14: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Music. First.
0: Express FM.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Výhry, slevy, zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na pražském letišti od úterý stávkují řidiči oficiálního dopravce Uber Airport. Služba podle mluvčího letiště funguje v omezeném režimu. Řidiči jednají s firmou o výši plateb i údajně nespravedlivém přidělování zakázek. Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít dnes šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku Muchovou čeká o 3 příčky výše postavená Američanka Coco Gauffová. Turnajová devítka Nosková narazí na Ukrajinku Marťu Kostukovou. V případě úspěchu by se odehrálo historické české finále. Program začne na centrálním dvorci v Londýně o 14:30. Dnes bude jasno až polojasno, jen výjimečně se může objevit nějaký déšť nebo přehánky teploty až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné čtvrteční ránko červencové v 7 hodin. Ahoj Vašku.
1: Ahoj.
3: Ty
1: jsem to stihnul dneska.
3: No, jsi rychlík.
1: Bylo to tak, ale nakonec tedy jsme to zvládli.
3: Bylo to úplně v pohodě, ještě jsi si napsal zprávy, ještě jsi se mnou pokecal, ještě jsi tady všechno nastavil a ještě ses byl učesat. Dneska vypadáš extra hezky, musím
1: ještě
3: říct.
1: Ještě si potřebuji odskočit.
3: No tak.
1: Pro kávu.
3: Pro kávu? Ano. No tak rychle pusty mius, aby si dát káve.
1: Může být.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Gracie Abrams Hit the Wall v 7 hodin 7 minut. Vašku, Gracie Abrams, už příští týden jí vyjde její nové album, které se jmenuje Daughter from Hell, tedy Dcera z pekla. My jsme včera na našem Instagramu lákali na videocast od Spotify, kde se Gracie Abrams setká s Olivií Rodrigo, ta už svoje nové veleúspěšné album vydala. Tak tyhle ty dvě si tam povídají o tom, jaké to je v podstatě jako vyrůstat pod reflektory a pod dozorem veřejnosti, protože obě v podstatě jako mladí se stali slavnými. Gracie do toho ještě nepobejby.
1: Ano, přesně tak, to jsem to chtěl říct. Pokračuj.
0: No, baví se tam o přátelství, o tom, jak píšou texty, jak jejich fanoušci ty texty vnímají, rozebírají každou blbost, protože samozřejmě tím, že jsou taky holky slavný, tak se pořád hledá, o kom jsou ty texty, o kterým klukovi, o kterým ex, o kterým současným, co se tam děje, je to jako náznak, je to nějaký hate na někoho, na nějakou jinou zpěvačku nebo kámošku, nebo co se tam děje. Takže to si můžete dát, to už je online. Ten podcast nebo videokast se jmenuje Countdown 2, to znamená jako odpočet k, protože už to je teda jenom týden. No a když jsme narazili i na to, že Gracie Abrams je nepo baby, tak ona se k tomu nedávno vyjádřila v jednom rozhovoru, jak vnímá tahleta jako většinou se říká nařčení z toho, že je nepo baby. A ona, myslím si, že k tomu přistoupila takovým tím hezkým způsobem, že řekla, že určitě je nepo baby, protože se mohla svojí tvorbě věnovat beze strachu. Ona říká, já jsem věděla, že máme peníze, že budu mít co jíst, že mi taťka zaplatí klidně měsíc ve studiu a já nemusím ještě odpoledne běžet někam do Mekáče otáčet prostě hamburgery, abych mohla uživit svoje dvě děti, které jsem si pořídila s klukem, co je dealer a teď jako mačka automaty a já se snažím udělat hudební kariéru.
1: A nemusela tvořit na nějakým kreklým a heklým softwaru, ale mohla si ho normálně regulérně koupit, protože ano. Taťka hold prostě J.J. Abrams prostě to zatopil. Takhle na druhou stranu rodiče jsou z filmového, jako z filmové branže, takže ona si to v té hudbě musela tak jako tak vyšlapat sama.
0: To určitě.
1: Ale na druhou stranu prostě, když máš známý, protože ona se vlastně třeba je tady s tou deskou vlastně pracovala s Aaronem Dessnerem, někdo jí musel seznámit, že? To jako jen tak jako nepřišlo.
0: To jen tak nepřišlo a ona to aspoň uznává, že říká hele, jo, je to tak. Měla jsem kontakty, měla jsem díky tomu, že jsme jako bohatý, měla jsem klid na tu tvorbu a třeba ano, měla jsem i možnost vlastně vůbec pracovat v tom studiu, jako Pink Panthers vlastně říká, že jo, že přesně na nějakém tom kreklém softwaru někde na koleji jako se učila samplovat. Tak no. Tohle všechno Gracie Abrams mohla přeskočit, ale aspoň se k tomu staví teda čelem.
1: No, že tak jsem
0: je nepo baby.
1: No tak jsem bohatá, jo. No a co?
0: No a co? Tak nemůžu kvůli tomu dělat písničky o svém ex nebo co? A to podotýkám, že to turné se vyprodalo.

0: Ještě jsem překontroloval web Lucerna Music Bar, zdali tam bude Slater a zatím žádná změna, babu.
1: Já prosím vás, prosím, kdo organizujete ten koncert, mohli byste to přemístit do nějaký větší destinace?
0: Třeba hnedka vedle, jako.
1: Do nějakého většího sálu.
0: Mohlo by to být ve velký sál.
1: Buďte v klidu. Ona teď trenduje na TikToku. Přesuňte to!
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: Grape Festival pozývá do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Trafíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Sons, I Will Wait, za 4 minuty bude přesně 7:30. Posloucháte Express ráno.
1: Včera jsme se bavili o jednom zaměstnání, který byste mohli dělat, to, že byste chodili na ty pohřby jako ten tajemný, jako pozůstalý nějaký, že byste prostě přišli před ten katafalk a mohli byste tam prostě před tou rodinou, která tam truchlí, přijít a říct, Karle, to jsi mě neměl dělat, aby prostě bylo zase to sémě pochybností.
0: Ano, a to by už přišla nabídka.
1: Ne, ještě ne, ale mám tady teďka jako další, jako, ale to se skutečně jako děje tady u nás. Jistá pracovnice, která dělala v korporátu, už je to přestalo bavit, sama o sebe se stará, ale v podstatě má ráda, chodí na nuda pláže, má ráda jako nahotu doma, prostě chodí nahá a tak dále, uklízí nahá, až jí nakonec tady jako napadlo, že s tím, jak nemá problém s nahotou, že bude dělat úklid v domácnosti nahá. Mm-hmm. Jo? Objednávají si ji samozřejmě teda jako muži, nebo především.
0: Překvapení.
1: Talenka, no tak jako klidně asi, i ty bys mohla.
0: A
1: jako,
0: single muži?
1: Cože?
0: A single muži?
1: To já nevím.
0: Nebo když manželka odjede jedu k mamince.
1: Jo.
0: To jsem teda zvědavá, jak dlouho tady přežiješ v tom svinčíku.
1: No,
0: není problém. Nahá uklízečka.cz a jedeme.
1: Dobrý den, pojďte k nám. Manželka není zrovna úplně na pořádek jako to, takže jsem si pozval vás a ona se tam prostě jako slíkne. Ovšem, on to funguje.
0: A když jí objednáš na umývání oken, můžeš i vybírat od sousedů.
1: Ne, to je jediný, co nedělá.
0: A sakryš.
1: Umývání, protože právě přesně ta služba jako naříká, že to je mezi dvěma očima, jako tedy jako čtyři oči, dvěma očima. A ona říká, že většinou, když prostě začne uklízet, tak ten klient se přidá, se slíkne a přidá se.
0: A to je hezký.
1: To je jako, že vlastně jako donutí toho chlapa, aby taky si doma uklidil. Otázka je, jestli prostě potom mu to zůstane a bude doma uklízet jako nahej. Ale já už jsem to asi možná tady nějak říkal, není nic trapnějšího, než pohled na nahatýho chlapa, který někde prostě dřepí a tam mu to tam prostě dole bimbá. Jo, že to prostě jako není úplně jako, ale jí to nevadí a když to nevadí jemu, tak proč ne? Takže kdybyste neměli problém s nahotou můžet a nemáte problém i s uklízením, což teda jako se jako váže, tak můžete vymyslet takovouhle nějakou ještě nebo podpořit a rozšířit tuhle tu službu.
0: No, anebo můžete s ní udělat tým, můžete mít celou službu, anebo můžete být třeba nahá uklízečka a nahá kuchařka.
1: Mhm. Jo, že bys měla jenom tu zástěru, jako, jo. A jenom prostě...
0: Přesně, no, abych si nepoprskala bradavky, ale jinak jako...
1: Mhm. To nezní jako špatně.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor si dejte, pokud jedete přes Studénku, máme tam hlášenou dopravní nehodu dvou osobáků. Pokud jedete také přes Ostravu na trase Český Těšín Opava, máme tam dopravní nehodu nákladňáku a osobáku. A ještě komplikace jsou, pokud jedete přes Plzeň, konkrétně tedy spíše přes Třemošnou, i tam je dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Express.

0: On si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bod.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Cestujete? S překladačem Vasco se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasco. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasco-electronics.cz.
4: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3999 korun měsíčně bez DPH.
9: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
10: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

see your hands in the air real quickly.

0: Tak já chápu, že asi v té se ještě nejsou úplně nadšení, protože se ještě vlastně nedali žádný další informace,
1: nic,
0: fotky.
1: Nic.
0: Všichni čekají na to, až se objeví fotka, v jakých šatech třeba ta Taylor Swift si řekla ano. A musím, jako jsem taky zvědavý, jako jak to teda nakonec dopadlo, nemůžu říct, že ne, ale že bych potom úplně jako nějak pás. Ale bavili jsme se tady o tom, jak se najdou podnikavci, který budou prostě se zbavovat některých věcí, co se týkají té svatby. Já jsem teda říkal, že třeba by mohli být se rozprodávat ty kulisy, ve kterých oni se tam brali, že by to jako bylo for, někdo prostě může sebrat někde nějaký příbor, kterým prostě Taylor Swift jedla svatební jako dort nebo něco takového. Zatím teda jako to z tohohle z toho úplně nic, ale ty máš zaručené informace.
1: No, zatím jsem, musím říct, že jsem překvapená, jak málo opravdu z té svatby uniklo informací. Většinou jsou to buď nějaké domněnky, jedna paní povídala, a nebo se k tomu vyjadřují lidi, kteří nebyli pozvaní a teď jsou uražený a mají na to nějaký názor, protože se párkrát někde potkali s Travisem a čekali, že teda je pozve, a ono nic. My jsme se tady bavili o tom, ano, že předpokládáme, že možná bude někdo prodávat vzduch z Madison Square Garden nebo svoje kontaktní čočky, protože ty viděli, že se to odehrává. Ne. Tak prosím vás, aktuálně je to ještě mnohem horší, než jsme si mysleli. New Yorkský umělec z Queensu Justin Žiňák, mu budu říkat, ať je to takový víc artist. Žiňák. Se už 25 let živí tím, že vytváří plastové krabičky, ve kterých je odpad z New Yorku. A on ve čtvrtek a v pátek chodil po okolí Madison Square Garden a sbíral odpadky na zemi.
0: No aspoň, že tam uklidil, když už teda konec.
1: Tu nedopalek, tu test ovulace i ztracený AirPod. A tyhle ty drobnosti dal do těch malých plastových krabiček a malé prodával za $25 a velké za stovku.
0: Jak mu to jde s tím prodejem?
1: Má vyprodáno.
0: Neříkej.
1: Prostě lidé jsou ochotní koupit v krabičce ovulační test, protože ho někdo vyhodil v okolí Madison Square Garden, kde zrovna v tu dobu uvnitř zřejmě dýchala Taylor Swift s jinými celebritami.
0: Což by jako mě jako takhle, že vyšel někde nějaký svatební host a ještě předtím si udělal jako test, jestli náhodou je nebo není. No, ale to, že se to ještě, že on to ještě jako sebere a ještě ano. To potom nakonec tady jako zpeněží.
1: Tak to je neuvěřitelný. Ale jinak, prosím vás, kdyby vás tenhle ten nápad zaujal, tak Justin Žiňák dělá tyhle ty krabičky i na objednávku. Dokonce už má na kontě několik svadeb, že si lidi do té plastové krabičky nechali dát třeba usušenou květinu, nebo si tam dali třeba krabičky od prstenů, cokoliv, nějaké vzpomínky, a on má údajně připravenou už i krabičku pro Taylor s Travisem, kdyby jí snad chtěli.
0: Já si myslím, že Taylor má úplně svoji vlastní krabičku, že na nějakýho Žiňáka není vůbec zvědavá. Vypadá aspoň dobře ty krabičky, já jsem je neviděl, nebo máš je tam nějak...
1: Ne, to je úplně prostě basic, plastová krabička, já nevím, jo. Jako když máš třeba kryt na nějaký sběratelský sošky,
0: jo,
1: že ty
0: jo.
1: To máš v nějaký krabici a ještě to máš v takový plastový ochranný krabičce, tak v tomto je tam a je tam na tom nápis jako jeho takový brand New York City Garbage.
0: To je paráda, teda. To je paráda, ale to je taky podnikatelský v podstatě jako záměr, že můžeš sbírat po Praze čurbes a můžeš ho prodávat.
1: Ano, no jedna věc je podnikatelský záměr, ale ono to je umění.
0: Aha.
2: Express Ráno. Express Ráno.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Všude dva pracující dělníky objevili novinky na nejnovějším reportážním videu nad ránem 8. července poté, co redakce předešlé dva dny okolo půlnoci na místě zaznamenala vlaksním pohybu jen hrstku silničářů po boku zaparkované techniky. Práce slibované v režimu 24/7, za něž odpovídá městská firma Technická správa komunikací, mají být na Kbelské hotovy už za 45 dnů. Navzdory horkému létu řidič chladírenského kamionu na Slovensku málem umrzl. Zůstal totiž uvězněný v chladícím prostoru, kde byl mráz minus 26 stupňů. Od nejhoršího ho nakonec zachránili policisté. Hokejový obránce Libor Hájek se po třech letech v Pardubicích vrací do Zámoří, kde podepsal roční dvoucestnou smlouvu se San Jose. Dynamo vyhovělo jeho žádosti o přerušení stávajícího kontraktu. Dnešní počasí bude s jasnou až polojasnou oblohou a teplotami kolem 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Express ráno.
0: Na Express FM.
1: A takhle my se tady vždycky jako zdravíme. Babu už tady většinou sedí, já přijdu, řeknu good morning a babu na na na na na na na na na na. Možná to budete mít jako vy taky takovouhle nějakou, takovýhle pozdrav.
3: Myslíš?
1: Jakože jsme to mohli přenést na naše posluchače.
3: Jo, to by šlo.
1: Kolegy v práci. Good morning, na na na na. A teď celá kancelář povstala a na na na na na na.
3: Good morning, na na na na.
1: Good morning, na na na na. Good morning.
3: Good morning. Good. A hraje nám k tomu navíc Dua Lipa, Nothing But Thieves, anebo taky George Ezra, Anyone For You.
1: Na na na na na na. Na na na na na na.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle byly Nothing But Thieves a jejich Evolution. Je 8 hodin na 10 minut. Máme za sebou den volna, co se týká...
1: A jaký to bylo, Vašku, mít den bez fotbalu? Jak no, se cítíš?
0: Já jsem dělal nějaký jiný věci, cítím se úplně skvěle.
1: Jo, protože ne každý na internetu se měl dobře. Viděla jsem včera hned několik jako postů, že opravdu i tak, jako samozřejmě memečka tak, že lidi trošku nevěděli včera, co se sebou. Mm-hmm. Že po takový dlouhý, intenzivní době, kdy vlastně několik zápasů že denně a tak.
0: 24 hodin denně bez fotbalu, jakože to nikdo vydržel.
1: Že vůbec nic, že najednou prostě deprese. Byly tam i takový ty meme z těch narkos, jak on tam čeká, stojí tam a oni tam, den bez fotbalu, už aby bylo zítra.
0: No, tak dneska budou hrát se teda Francie s Marokem. Už se tak jako řeší to, že to budou pískat argentinští rozhodčí, co jsem teda jako, co jsem jako vyslyšel, tak Francie s tím úplně není jako spokojená, ale co už můžou dělat, říká, že dokonce Deschamps, že budou muset porazit ty argentinský rozhodčí, a to ještě nepískli do píšťalky, už je takhle obvinili, ale dobrá, to je jedna věc. Další věc je ta, že sice Anglie bude hrát až v sobotu, ale už teďka jim jejich nový premiér slíbil, že ve chvíli, kdy Anglie vyhraje, tak budou mít v pondělí volno ještě. Lidi jako v Anglii, že jim slíbil, že prostě den volna navíc.
1: No super.
0: Aby za to mohli vzít, oni taky tamní restaurace dostali taky výjimku, protože nebudou muset zavírat tak brzo, ale prostě budou dělat přes časy.
1: No takže tak dobře, tak tomu říkám samozřejmě motivace.
0: Ano, ale musí vyhrát nejdřív nad tím Norskem, což
1: jo, ale tak
0: nebude
1: tak
0: jednoduchý.
1: To nebude jednoduchý, ale oni to strašně chtějí.
0: Máme tam ještě něco o hokeji?
1: O fotbale. Bych přihodila ještě jednu takovou hudební na závěr, protože poslední dny se spekulovalo o tom, že by na finále mohl vystoupit taky Justin Bieber, tak nakonec teda včera došlo k potvrzení, že skutečně Justin Bieber doplní tu fotbalovou halftime show. To je taky to, čím je to letošní mistrovství světa ve fotbale zvláštní, že to vlastně bude mít takovou tu Super Bowl atmosféru americkou, že je tam ta halftime show. Kdo už byl potvrzen předtím, to byla Madonna, to byla Shakira a to byly BTS. Samozřejmě, že mají vystoupit během toho finále i taky Burna Boy, je tam myslím, mám pocit, že i ty Coldplay se tam mají někde mihnout, protože vlastně Chris Martin to celý organizuje, on je jako dramaturg tohodle toho finálového kulturního programu. No a jsem zvědavá, no, co tam s tím Justinem jako provedou. Jestli tam budou vlastně nějak všichni najednou, nebo postupně budou vystupovat, jsem na to celkem zvědavá. Každopádně 19. července, to je to datum, kdy se finále odehraje, už se to blíží.
0: No, já jsem zvědavý, jestli Liam Gallagher, který říkal, že by tam jako nešel na tohle to, že prostě to k tomu fotbalu nepatří, jestli bude opravdu grilovat na zahradní party, tak jak on říkal, že prostě jeho halftime show bude u grilu.
1: No takhle, jeho halftime show nebude u grilu, pokud se Anglie dostane do finále, protože ten zase slíbil, že jestli se dostanou do finále, tak tam pojede a bude s nima zpívat tu Wonderwall.
0: Musíte trošku rozkročit, no.
1: No.
0: Jo? Ale jo, tak co by ne. Hele, bude to příběh, budeme to sledovat. Před námi George Ezra. Express ráno.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
12: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM.

0: To je možný ten eurovizní zpěvák Weekend. Když Kanada ohlásila to, že bude na Eurovision Contest Song, tak ale o tom jsme mluvit nechtěli. Takhle, když jste na nějakým festivalu, tak většinou prostě jdete po těch kapelách, jdete, vybíráte si, vyzobáváte si ten program, ale čas od času prostě máte chvilku, nebo si chcete odpočinout, jste v tom areálu a rádi byste prostě někam zašli, nějak si jako odfrknout. Co třeba taková yoga? Je to možný na Colors of Ostrava?
1: Je to možný. Můžeš vyrazit prostě do Allegro, vyšli z zóny.
0: A mohl bych si tam udělat nějakou dílničku a udělat si tam nějaký patchwork?
1: No jasně, můžeš si tam udělat třeba klíčenku anebo tašku ze starých banerů reklamních.
0: Mm-hmm.
1: A můžeš tam jít i na terasu a nechat si udělat dočasné tetování v Glowbaru.
0: Až takhle?
1: No. A kdybys tam prostě už nechtěl odejít nikdy, tak můžeš být na Silent Disco.
0: Takže...
1: Dokud tě nevyženou. My už to tady zavíráme.
0: Už to zavíráme.
1: Ano.
0: Ale ty máš ty sluchátka a ty...
1: Pane, už je 1. srpna, už opravdu musíte jít. Už i Tomáš potřebuje jet domů. Ano, tohle všechno můžete dělat v Allegro Wishlist zóně na letošních Colors of Ostrava. Samozřejmě tam toho pro vás bude ještě mnohem víc.
0: Jo. Kdo tam bude víc, samozřejmě také nějaký interpreti. Mezi nimiž, tedy kromě třeba LP Mobiho a dalších, bude i DJ Nimino. Tak si ho pustíme. I only drink when I overthink. And I only drink when I overthink.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Express.
1: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Praha, Žernosecká ulice, dopravní nehoda, cyklisty a chodce, vyšetřuje se to. Povltavská, tam máme dopravní nehodu dvou osobáků. A pokud jedete přes Řitku, ulice Pražská, je tam dopravní nehoda osobáků s nějakým cyklistou. Těch dopravních nehod je docela dost, tak buďte na sebe opatrní.
1: Express FM.

0: Tohle byla Celeste a Tonight Tonight. Když jste šikovní a chcete prodávat třeba byty, být jako realitní makléř, je k tomu mít zapotřebí samozřejmě nějaký talent, mít obchodního ducha, ale mít třeba okolo sebe takový tým, který vám udělá ten homestaging, který prodává, že se něco načenčá, pořádně se ten byt rozsvítí, ono to vypadá potom velký, když potom přijdete do ty špelunky, říkáte to jako ono, úplně nadšený nejste, ale protože holt už není kde co kupovat, tak nakonec teda koupíte ten byt. Jistá Japonka dělala právě takovouhle realitní makléřku, ale ona prodávala, mám ten dojem, nějaký jako kanceláře.
1: Aha.
0: A udělala takový video, který vypadalo jako, že je nešikovný, ale nakonec z toho vlastně asi vypadlo to, že to byl záměr. To video z těch kanceláří mělo vypadat tak, jakože jdeš a sami se ti otevírají dveře a prostě věci se hýbou. Jako
1: jasně.
0: Což mělo být tak, že tam normálně byl jako naklíčovaný nebo byl v zeleném obleku nějaký člověk, který měl otevírat dveře.
1: Jasně.
0: Jo, a který právě měl hýbat s těma předmětama, aby to jako zaujalo.
1: Aha. A oni by ho pak vymazali.
0: A ona k tomu udělala takový jako video a říká, já toho zeleného mužíka nemůžu vymazat. A stalo se to tak virálně, že lidi na to video normálně koukají víc, než kdyby tam skutečně jako byly ty triky. To už dneska, triky už dneska nikoho nezajímají.
1: No,
0: ale tohleto všechny zaujalo, možná, že už je to prodaný, já nevím, ale prostě mně to přijde strašně zajímavý. A ten chlapík fakt jako tam stojí a teď jako že bude otevírat ty dveře a to video je fakt jako skvělý. Hele, homestaging je prostě důležitý. Udělat dobrý video a nafotit to je taky samozřejmě. A být k tomu ještě for, tak to nakonec prodává.
1: A kolik už existuje videí, kde lidi věděli, jak ho vyklíčovat, ale místo toho na něj naklíčovali něco jiného? Takže
0: nevím.
1: To vypadá, že Čubaka otvírá nebo něco takového. To je takový ty, jak vždycky někdo na internetu poprosí internet, jestli by ve Photoshopu neuměli odstranit třeba tyhle ty lidi, nebo mohlo by to vypadat, že se dotýkám špičky Eiffelovky a oni takhle vohnou, že jo, tu špičku té Eiffelovky k tomu jeho prstu. Tak jestli třeba existuje už něco takového. Pamatuju si, když ještě královna Alžběta II. Udělala chybu a měla tenhle ten světle zelený kostýmek a potom se na ní klíčoval. Myslím, že nejčastěji se potom objevila, že to vypadalo, že měla na sobě kostýmek s picou.
0: Kostýmek s picou. Jo, ale to video je fakt jako vtipný a ten byt je teda velký. A co mě teda zaujalo, ještě když jsme u toho, pardon, tak ten vlastně ten byt má značnou rozlohu takzvaných 28 tatami.
1: Mhm.
0: Což je na naše 46 metrů čtverečních. Na Japonsku. Dost velký. Dost
1: to je hodně velký.
0: U nás by se říkal, tady se jak se vejdem.
1: No, to je i na futon, co nemusíš skládat do skříně, když jdeš potom ráno do práce.
0: Asi tak. No, tak klidně se můžete podívat na Novinkách. Sekce koktajl.

0: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
1: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
9: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
14: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
13: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
16: Express FM.

0: Yes, I must apologize. O Pink Panther jsme dneska už trošku mluvili, že její kariéra začínala na kolejích. S notebookem na kolenou, s kreknutým softwarem, když se učila samplovat a...
1: Jako na studentských kolejích, ne, že na, to bylo někde
0: jo,
1: na kolejích.
0: Ne, tak nohama nestírala rosu na kolejích, jako ano, na studentských kolejích. Včera jsem viděla na těch Instagramech drb o Pink Panthers.
1: Ano.
0: Údajně, jo, se chystá nějaká spolupráce s Dua Lipou.
1: Mm-hmm.
0: Takže to by mohlo být, si myslím, fajn. A pak jsem včera ještě viděla článek, viděl jsi to, jak Peppa the Pig dávala ten rozhovor pro Pitchfork?
1: Ne.
0: Tak Peppa the Pig, kreslená postavička, dávala rozhovor pro magazín Pitchfork, no a tam se samozřejmě prasátka Pepy taky ptali, kdo jsou její nejoblíbenější hvězdy. A ona jmenovala Rihannu, Pink, Kelly Clarkson, Sabrinu Carpenter, Beyoncé, Dua Lipu a další a právě pochválila i Pink Panthers. No a potom přišla, potom se to trošku zvrhlo, tenhle ten rozhovor, myslím si, že taky na to narazíte online, protože potom přišel dotaz na zpěvačku Clairou, kterou taky hraje.
1: Mm-hmm.
0: A Peppa the Pig řeklo, tu neznám.
1: Ajajaj.
0: Načiž Clairou zveřejnila na svých sociálních sítích pánvičku se slaninou a s vajíčkem. Peppa Pig lol.
1: Peppa Pig lol.
0: No a potom ještě zase tady na sociálních sítích Charlie XCX už komentuje ten post o tom, že Peppa Pig nezná Clairou a píše tam, tak bych to přiložila slušně, pojďme jí sejmout. Něco takového. Takže Peppa the Pig tady teďko rozjíždí takovýhle prostě tady cooking problems. Tak samozřejmě vy, kteří posloucháte Express FM, víte moc dobře, kdo je Clairou, ale takhle jsem z toho uvařila takový jeden velký vepřový guláš.
1: Ano, ano, my si za chvíli to ještě okořeníme právě s tou zpěvačkou Clairou.
2: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliette Binoche, Magdu Vašádiovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka. Nizozemsko, které dlouhodobě patří k nejaktivnějším vojenským podporovatelům Ukrajiny, již nemůže Kyjevu poskytovat další přímou vojenskou pomoc kvůli vyčerpání zásob. Těžko koušou vyřazení v osmifinále fotbalového mistrství světa s Argentínou 2-3. Tady bavíme se o Egyptu. Hlavního viníka označují v Egyptě francouzského rozhodčího Françoise Letessiera. Po zlobě přímých aktérů se za své krajiny postavila také Egyptská fotbalová asociace, která podala na FIFA oficiální protest a žádá vyšetření výkonu sudích. Teploty dnes kolem 27 stupňů. Oblaha bude jasná až polojasná.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Hey, hele Vašku, hele, co jsem našla? Dva lístky na Colors.
1: A kde jsi našla?
3: Tady jsem je měla pod stolem.
1: To nám někdo asi podstrčil.
3: No, tak to bychom je mohli
1: tak to jsou asi
3: někomu
1: pro nás.
3: Dát, ne?
1: Ne, to jsou asi
3: to jsou pro nás.
1: Mm-hmm.
3: Takže dneska nesoutěžíme. Mm-hmm. Aha, no tak nic.
1: Takový pěkný den to mohl být, jste mohli klidně vyhrát dva lístky.
3: No, ale my si to necháme pro sebe.
1: To necháme pro sebe.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Jungle, The Wave. Před malou chvílí dohráli třeba taky 21 Pilots Way Drum Show. A my už se pomalu, ale jistě opíráme o playlist a o všechny hosty, kteří budou vystupovat na Colors of Ostrava už příští týden.
1: Už se to blíží.
0: Už se to blíží.
1: 15. až 18. července Colors of Ostrava. No a my jsme se teda s Vaškem nakonec rozhodli, že vám ty vstupenky, co jsem tady našla pod stolem, dáme.
0: No, ale nechtěl jsem.
1: Nechtěl, ale... Pak přišel šéf a řekl mu, že musíme. Tak, ano, máme tady dvě vstupenky na Colors of Ostrava, a to díky Allegro. Už jsme vás samozřejmě zvali do té jejich wishlist zóny. Pokud byste chtěli vyhrát vstupenky, je to úplně jednoduché. My máme soutěžní otázku, vy snad správnou odpověď a tu, když nám pošlete e-mailem, ano, i dneska soutěžíme na mailu, na adresu rano@expressfm.cz, tak potom budete mít to štěstí, že vám přijde od nás mail, kde bude gratulujeme, vyhráváte, balte si na Colors. Jak vypadá ta dnešní otázka? To těžký, Vašku, nebo...
0: Je to jako vždycky zapeklitý, tak jdeme na to, tak jako, jo. Co pomáhá zákazníkům vybrat si vhodného prodejce? Za A, může to být recenze a hodnocení.
1: Aha.
0: Může to být také za B, barva loga.
1: Aha.
0: A nebo za C, počet písmen v názvu.
1: Aha.
0: Právě říkám, jak je to zapeklitý, protože lidé dají dost na barvu.
1: Jako, musím se přiznat, že kdyby ten název byl příliš dlouhý a složitý, taky by mě to dokázalo odradit.
0: Takže...
1: No, ale necháme to na vás.
0: Tak, rano@expressfm.cz, čekáme správnou odpověď. Jeden z vás má lísky na Colors of Ostrava. A už nyní gratulujeme.

0: Emmy, to jsou v podstatě takový ekvivalent televizních film, nebo televizní ekvivalent filmových Oscarů. Byly nominace, my se na to podíváme už za pár okamžiků z hudby Mu a nebo Blossoms.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
4: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: Hugo, aperole, fiero, volal někdo letní osvěžení, už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
16: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
17: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
18: V Jizku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jizk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
20: Music. First.
21: Express FM. Oh.

0: Tohle je dánská zpěvačka Mu, Don't Wanna Dance. Babu, musím ti říct, že nedávno, je to asi 2 dny nazpátek, jsem otevřel Variety. A tam byla černobílá fotka Marisky Hargity. Mm-hmm. A já jsem říkal, ne. Jakmile někomu udělají černobílou fotku, tak už si říkám, ne, tak a je po něm.
1: To by mělo být zakázaný.
0: Přesně tak, úplně mě
1: černobílý fotky jsou zakázaný. Okamžitě si myslíš, že ten člověk umřel.
0: Že je po něm. Naštěstí to bylo jenom v tom smyslu, že byl s ní rozhovor, plus k tomu samozřejmě ta informace, že bude 14. září uvádět udílení cen Emmy. Takže tohle mě, to tady mě padl kámen ze srdce, ale skutečně bych to taky zakázal.
1: Ne, zakázaný normálně, černobílý fotky už na sociálních sítích nepovažuju za umělecký, považuju za jasný znak toho, že pod tím se dozvím v tolika a v tolika letech,
0: někdo
1: rest in
0: odešel.
1: Peace, někdo prostě zdravíme nahoru, ne, zakázat. Jsem absolutně proti tady tomuhle tomu. Ano, my už známe tedy nominace a teoreticky víme, kdo by mohl mít největší šance. Když se podíváme na ty naše streamovací platformy, tak největší radost mají na HBO Max. Ti totiž schrábli hned 122 nominací. Následuje Netflix 111, Apple TV 87. Apple TV tady já zase znovu říkám, Apple TV má skvělý show, který strašně špatně promuje. Mm-hmm. A v podstatě se odprovává mojou sami na tom, že lidi říkají, hele, my se na to koukali, to je úplně skvělý, to ale podle mě by vůbec nevadilo, kdyby trošku jako přitlačili, aby ty lidi tyhle ty show objevili. Co se týká těch jednotlivých seriálů, nejvíc nominací má The Pit,
0: ano.
1: 25, potom moje oblíbené Hex, znovu vás vyzývám, 24 nominací, naprostý rekord pro komediální sérii, kterou můžete taky sledovat na HBO, jmenuje se to v češtině Stále v kurzu. Ten seriál je ukončený, odjela poslední série. Je to navíc jeden za mě z nejhezčích konců jakýhokoliv seriálu. Po dlouhých letech nebudete zklamaný, že jako takhle, budete smutný, ale nebudete zklamaný tím koncem. Jean Smart, která hraje hlavní roli, bude moci získat vlastně už 5. svoji Emmy za tenhle ten seriál. 8. celkem a mohla by tak vlastně vyrovnat dosavadní rekord. Strašně ji držím pěstí pro štěstí, protože ten seriál si to zaslouží. No a potom následují vlastně 2 seriály právě z Apple TV, to je Widow's Bay, v podstatě novinka, o které se poslední dobou hodně mluví, má to skvělý hodnocení, všichni o tom mluví, 19 nominací a Pluribus, 18 nominací seriál, který mi za poslední dobu šíleně moc lidí doporučovalo, přiznám se, ještě jsem se na to neudělala čas.
0: Já si myslím, že Apple TV trošku jako hřeší na to v těch jiných zemích, krom Spojených států, na to, že nemají tolik předplatitelů, aby hodně lidí na to koukalo, aby ty samozřejmě za to kopeš, ale nakonec když zeptej se tady na rádiu, kdo má předplatné na Apple TV.
1: Já teď taky zrovna ne, protože já jsem teď ve fázi, že střídám předplatný.
0: Jo. My jsme zrušili teďka HBO, takže u nás zatím jako Netflix, ten tak jako tak nějak probublává, ale jinak až bude po prázdninách, až nastanou ty zase dlouhé večery, pak teprve tady dojde k tomu, že zruším některá jiná předplatná.
1: A zase se přepneš.
0: A přepnu se.
1: Hele, já jsem právě teď přepnutá na HBO, protože jsem potřebovala právě dokoukat poslední sérii Hex, teď tam ještě něco koukáme. A já zase počkám na Teda Lasso a tyhle ty věci a přepnu se tam taky.
0: Bude na podzim, že jo?
1: No, a dokoukám Widow's Bay a tyhle ty záležitosti, takže plán máme. No a na podzim se taky teda dozvíme, kdo si odnese ceny Emmy. Jsem hodně zvědavá, své favority mám a doufám, že jim to vyjde.
0: A ještě jednou připomínáme, už žádné černobílé fotky. Děkujeme pěkně.
2: Express ráno.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Máme dopravní nehodu, jedna je na pražském okruhu exit 58, nájezd na D1, je tam havárie motorky, komplikace jsou v tuto chvíli také na pražském okruhu na 22. kilometru, i tam máme komplikaci nákladňáka osobáka, jezděte opatrně.
1: Express FM.

0: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
1: Červené víno na světlém koberci.
2: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude je fajn. Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Trušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
11: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.

0: několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Vašku, já už jsem skoro zapomněla, jak ta Míša vypadá. Já už jsem ji tak dlouho neviděla. My jsme měli prodloužený víkend, pak tady nebyla, tak jsme měli prodloužený vysílání a včera se ještě prohodili s Veronikou.
1: Tak nám v tom dělá strašnou bramboračku, že jo?
0: No, no. Se úplně ptala, a vy jste kdo? Co tady chcete?
1: No.
0: Tady vysíláme Express FM. Ona, ale vždyť to jsem já, Míša Tůmová. Vy mě nepoznáváte.
1: No ne, nepoznáváme, ne? Míšo, co se stalo?
0: Řekni heslo, Míšo.

0: Míša.
1: Ty máš chlapa.
2: Ne.
0: Ne.
1: No, tak většinou to tak jako je, že když prostě si najdeš nějaký někoho jako opravdového borce ve vztahu, tak potom člověk jako na tom trošku jako skáče a hubne, jo. Že jo?
0: Obzvlášť ještě teď, když už i Pavlína Pořízková má zase chlapa.
1: Teď bychom tady mohli rozjet celozřejmě tu debatu, dokončit tu debatu on air.
0: Ne, ne, to nechceme. Míšo, co jsi dělala celý ty dny? Jak se máš? Co máš novýho?
3: Já jsem si vzala volno, abych mohla pracovat na zahradě, takže nic.
0: No a co na zahrádce? Roste, roste, kvete, kvete.
3: Plevel.
0: Plevel, tak si plela.
3: No, plela.
0: Tak z toho máš ta odřená kolena, to nemáš z toho, ty prasáku jeden.
1: Takhle.
0: Takhle, ona plela.
1: No. Ona plela.
0: Dobře, takže si plela.
3: Dělali jsme pergolu.
0: Pergola, no.
3: Jsme natírala.
0: Takže už bude krásný sezení.
3: Bude, no,
0: venku.
3: Bude. Akorát jsem, jak jsem ji natírala, tak jsem zakyrala celý ten beton, jakoby po, tam, kde se normálně sedí. A já jsem ji natírala vyjetým motorovým olejem, takže to bude blbě pryč, jo, takže teď nevím, co s tím betonem.
0: No, no zalejt ho asi taky celý tím, ne? A tím se to jako spojí. Bude to jeden tím, velký flek. A...
1: Jako ty si to dřevo natírala vyjetým olejem?
3: Ano.
1: To už se o to nebudete opírat nebo tak, jako?
3: Co ne? Mě to, hele, vrazil mi to do ruky táta, natírej, tak jsem natírala.
1: Yeah. Jo. Páni.
0: Hele. A každý projekt musí být drama.
1: No dobře. Není to blbě, dělal jsi to ty, že jo?
0: Přesně. No dobře, Míšo, no tak my budeme teda poslouchat po 10. hodině, tam asi budeš vyprávět dál o svém životě, o tom, co se ti událo.
3: Já jsem si včera koupila křoviňák. Takže
0: no, křoviňák.
1: Okamura 2.0.
0: No podívej se.
3: No, že?
0: No, takže chlap bude brzo, už má vypleto, má křoviňák, ale už se na to chystá. No jo. Dobře, no jo. Tak super. Tak. No tak my už ti to předáme. Co mi tady, že jo? Huš, huš, padáme, Vašku. Zase zítra a už je páteček.
1: Díky, já už jdu.
0: No, tak pojď, já ti to zase trošku učešu, pať pod těma sluchátkama, se ti ten tvůj dneska
1: no, mám
0: hezký
1: účes. No, mám tady takovou díru, no.
0: No, ti to splihlo, ale já ti to zase načechrám. Tak pojď, pojď.
1: Nahoně nahoru.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Spojenci mají poslední dva měsíce, aby zvýšili tlak na Rusko a přiměli jej k zahájení mírových jednání s Ukrajinou, uvedl prezident Petr Pavel v rozhovoru s listem The Telegraph. Varoval, že ruský prezident Vladimír Putin by po parlamentních volbách plánovaných na 20. září mohl vyhlásit všeobecnou mobilizaci. 34-letý český horolezec zahynul ve Švýcarsku na hoře Liskam. Při výstupu jej zasáhl kámen, informovala policie. Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA ale nepřekoná. V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 69 000 diváků a podle agentury DPA je již před čtvrtfinále jisté, že na letošním turnaji bude nižší. A dneska bude jasno až polojasno, tam místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

MK a Poppy bez komp Zone na Express FM, kde vás u dopoledního vysílání zdraví Míša Tůmová. Já mám pro vás dneska přichystaný samý příjemný věci. Ať už jste fanoušci režiséra Nolana, seriálu Adolescent, nebo třeba Olivier Rodrigo, ke všemu se dostaneme. Taky nás nemine klasická čtvrteční hudební kvízová otázka, na to se moc těším. A taky hromada skvělý hudby, jak jinak, že jo. Začínáme v Británii se skupinou Metronomy Salted Caramel Ice Cream.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.
12: Máte to rádi tvrdý?
10: Laďte každou středu Express Edge.

0: No, Pumpin' Blood na Express FM. Ještě než se koukneme, co se kde děje novýho, jak jsem vám slíbila, tak zase začnu něčem trochu osobnějším, protože já si myslím, že sdílená bolest míň bolí a sdílená radost je dvojnásobná a já mám radost, tak se o ní jdu podělit. V životě bych nečekala, že to řeknu, ale včera jsem si pořídila svoji první akostrunovku a to je vám taková bomba. Hele, na kopcovitej terén, ale i na zastřižení trávy před plotem, bez kabelů. To je taková krása, jak si jedete takhle a ono. A ta tráva tam najednou není. Samozřejmě tomu nákupu předcházela velká rešerše, čtení recenzí, srovnávání parametrů, nepodcenila jsem to. Co mě překvapilo, tak hodně recenzí odkazovalo i na to, že je stroj lehkej a že s ním často dělají i ženy. Já jsem z vesnice, kde jsem se strunovkou viděla vždycky jenom chlapy, tak mě to dost překvapilo, ale ono na tom jako fakt nic není. Mám takový to začátečnický nadšení, že mě to baví, ale tak jakoby zase se uklidním, mám tu strunovku teprve jeden den a jako nebudu lhát, když jsem včera dosekala, tak se mi ještě 2 hodiny klepaly ruce, jak kdybych měla Parkinsona, protože prostě nejsem zvyklá, no, trapas, ale to se vypiluje, hele. A pak třeba to, pak třeba rozjedu ještě side business a budu chodit sekat i sousedům po vesnici. Jeden nikdy neví, kam ho vítr zavane, že? Strunovka na hrad.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: I pray for you, my dog. You've been through a lot of shit, my boy. I know God gonna bless you. Just keep your head on straight. Stay out the bullshit.
1: Lil Durk a J. Cole, All My Life na Express FM. Pokud milujete čisté filmové řemeslo, tak si zakroužkujte v kalendáři příští čtvrtek 16. července. Do kin totiž konečně přichází očekávaná Nolanova Odyssea. Režisér oživil antický Řecko pomocí robotiky, loutek a mechanických triků. A to pozor, zcela bez pomoci počítačů. Všechny bájný monstra postavil jeho tým ve skutečné velikosti. Nolan teď v rozhovoru prozradil, že se nechal inspirovat mistrem temných monster Guillermem del Torem. Ten ho prej naučil, že k monstru musíte přistupovat jako k živý postavě a ne jako k uměle vytvořenému triku. Například postavu Kyklopa, tak hraje skutečný mim, jakože herec, který dělá mima v mechanickém robotickém obleku. Jestli to máte jako já, do kina nechodíte úplně často, ale spíš si počkáte na nějaký velkofilm, který fakt bude stát za to, pak si myslím, že to bude jednoznačně tohle.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express.
3: Express.
2: Express FM.
4: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz
7: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A sekobianko nebo rosáto 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Trefíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
16: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
17: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
2: Music. First. Express FM. Sit down.

Georgia Smith, What's Done is Done na Express FM. Pokud máte zpěvačku Olivii Rodrigo zafixovanou jako tu holku, která v autě brečí kvůli rozchodu a skládá o tom světové hity, což jako tak zní, tak ono to tak úplně nebude na pořád, protože tady ta 23-letá slečna v čerstvém rozhovoru pro britskou BBC prozradila detaily o svém chystaném třetím albu, o kterém už jsme tady několikrát mluvili. To album se bude jmenovat You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. A zpěvačka prý poprvé v kariéře tam nebude mít vyloženě jako všechny songy úplně depresivní. Sama Olivia přiznala, že napsat smutnou věc je pro ní prostě přirozený, což je jako na jednu stranu smutný. Ale tentokrát se prej záměrně vybičovala k tomu, aby složila pozitivní, radostný a nadějeplný milostný song. A na to já jsem zvědavá, protože zatím mi její písničky trošku splývají v jedno velký takový teenage drama, tak se těším na to, jak to zní, když je Olivia happy. My jsme si ji tady hráli asi před 2 hodinama, tak si pustíme někoho, kdo nás chce udělat happy. A to jsou The Cooks.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ve Zlíně hoří sklad obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Policie na síti X uvedla, že v souvislosti s požárem nemá informace o jakékoliv újmě na zdraví. Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba USA na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Šéf rozhodčích Mezinárodní federace FIFA Pierluigi Collina obhajoval verdikty sudích při vítězství Argentiny 3-2 nad Egyptem v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Obvinění ze zaujatosti odmítl a prohlásil, že rozhodčí jednali zcela nezávisle. A dneska bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkama. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11 a my pokračujeme v krasojízdě.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to bylo Charlie XCX SS26 na Express FM. Jdem se podívat na to, jak to vypadá s Českou televizí a jejími programy, co se týká plánu financování, protože tam se to může se to nepříjemně vyvinout v to, že třeba přijdeme o nějaký pořady. Podle šéfa České televize Hynka Chudárka je navrhovaný rozpočet na příští rok vládou absolutně nepřijatelný a televizi by chybělo přes miliardu korun. No a já jsem se zajímala o to, co to znamená pro nás, jako pro diváky. Dobrá zpráva je, že divácký jistoty jako Stardance nebo Peče celá země ohrožený nejsou, protože na ně už má televize koupený práva. A taky určitě vědějí, že se jim to vyplatí, to je jasný. Černýho Petra by prej ale mohla vytáhnout regionální studia, hlavně teda zaměstnanci, kterých by muselo být propuštěno až 15%. Ten novej model financování sice zřejmě nezačne platit dřív než od roku 2028, ale debaty o budoucnosti veřejnoprávních médií budou v příštích měsících ještě hodně horký. Když jsme u toho horka, tak nejvíc hot je samozřejmě náš playlist, to je jasný. Pro Stellar, Graham Candy, The Sun.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř,
11: topenář,
10: podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rek Byty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rek Byty, záruka kvality.
14: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
15: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
2: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tuvlu, I'm your girl, right? Na Express FM, kde si teď dáme hudební kvízovou otázku. Dneska to bude trošku speciální. Hledáme pilotní single z jednoho z nejúspěšnějších alternativních alb roku 2012. Tady jsou indicie. Je to otvírák slavného alba Coexist. A britská hudební kritika tenhle ten song tehdy označila za nejodvážnější valentýnský track, jaký kdy kdo nahrál. Kouzlo téhletý skladby totiž spočívá v absolutním minimalismu. Slyšíte v ní v podstatě jenom kytaru a šeptající hlas zpěvačky. A tuhle krásnou věc ještě v tom samém roce použili Bastille a Ella Eyre jako podkres pro společný cover hitu No Scrubs, který je skvělý. Takže pozor. Dneska vám nepustím ukázku toho tracku, který hledáme, ale celý ten cover od Bastille a váš úkol je odhalit tu skladbu, která tady figuruje jako podkres a kdo ji naspíval. Jo, jak se ta londýnská skupina jmenuje a jak se jmenuje ta píseň, kterou hledáme. Svoje tipy mi posílejte na 602, 604, 903 a jdeme na to. And do little errands for my mother, the ones she allows I might be capable of doing. And you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother.

Posloucháte Express FM, kde jsme si před malou chvilkou dávali hudební kvízovou otázku, která dneska byla těžší. A bylo to znát, protože vás napsalo míň. Ale přece jenom někdo zkusil a někdo zkusil i správně, to třeba Katka s Kubou, napsali, že správná odpověď je The XX Angels. To je ta skladba, kterou jsme hledali, která zněla jako podkres těm Bastille. Tenhle ten song vznikl tak, že zpěvačka kapely The XX Romy nahrála doma úplně sama na diktafon syrový demíčko a kapele pak trvalo celých 5 měsíců studiový práce vymyslet, jak do tady té dokonalé samoty, do toho šeptání a hezkého hlasu té Romy přidat nástroje, aniž by to jako zničilo to kouzlo. Co se týká významu písně, tak to je o tom, jaký to je být skutečně zamilovaný. Textově je velice pozitivní a ono to album Coexist, ze kterého ta píseň pochází, tak prochází několika různýma fázema a tahleta je z nich prej to jako nejodlehčenější. Mimochodem, Coexist bylo nejprodávanějším vinylovým albem roku 2012 ve Velké Británii a předběhlo tak reedici Davida Bowieho, která držela prvenství do té doby. Tak se to jdem pustit. Tohle jsou The XX Angels.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť si začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
2: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
10: Výhry.
11: Slevy.
10: Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Zrodila se nová superkapela, a to jen proto, že se blíží 50. výročí kapely Ramones, respektive od vydání debutového alba z roku 1976, které se svými písněmi pomohlo zažehnout punkovou revoluci. Koncert se bude konat 30. srpna na hřbitově Hollywood Forever Cemetery v Los Angeles. A v kapele nazvané Cretin Family jsou Tim Armstrong z Rancid, Billy Joe Armstrong z Green Day, Travis Parker z Blink-182 a původní člen CJ Ramones. Slavná kytara Les Paul od Edges U2 míří do aukce. Vyvolávačka za kytaru, která vypadá jako diskokoule, je $75,000. Předpokládá se, že se cena zastaví minimálně na dvojnásobné částce. Na zadní straně jsou podpisy kompletní čtyřky U2. Jinak kytara po albu Pop byla již jednou vydražena s výtěžkem pro charitu. Frontman skupiny Placebo Brian Molko odhalil své ideální obsazení pro potenciální životopisný film o kapele a jako perfektního kandidáta na jeho stvárnění. Tím by měl být Youngblood. V rozhovoru ale pak přidal drobný zádrhel, že by Youngblood mohl mít problémy s přízvukem. No, otázka je, zda je ten správný čas na jakýkoliv životopisný film o Placebo.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pražský vrchní soud se na přelomu srpna a září vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Bude projednávat odvolání europoslankyně Jany Nagyové, které prvoinstanční soud uložil v květnu za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Ve věku 75 let zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Autorka hitů Total Eclipse of the Heart a Holding Out for a Hero podlehla těžké nemoci, kvůli které byla letos uvedena i do umělého spánku. Evropský souboj nabídne páteční čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. A dneska bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tohle byly polední zprávy a ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohleto je Nia Archives, Boys in Blue. Pokud jste loni taky bez dechu sledovali syrový britský drama Adolescent, tak mám pro vás skvělou zprávu. Jeden z nejdiskutovanějších seriálů loňského roku, který pozbíral hned 9 cen Emmy, se podle britských médií dočká druhý řady. A laťka jde dost nahoru, protože v hlavní roli v nový dějový lince má totiž stvárnit Oscarová herečka Kate Winslet. První série se Stephenem Grahamem řešila šok otce, jehož syn byl podezřelej z vraždy spolužačky a otevřela temný témata, jako je toxická maskulinita nebo vliv sociálních sítí na teenagery. Ta druhá řada má přinést úplně nový příběh, ale zachovat si to mrazivě realistický DNA. Já jsem moc zvědavá, jaký téma a příběh nám ta druhá řada přinese. Express FM.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Ptáš se mraku,
5: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Express.
11: Music first.
10: Express FM.

0: are you now?
1: We are Domy Lajcov na vlnách Express FM. Popová chytlavost, kde refrény fungují na první dobrou, zkreslené kytary a taneční synthpop s lehkou dávkou melancholie. Na povrchu bezstarostnost, pod ní citlivé texty a emoce. Takhle uvádí na svém webu Colors of Ostrava českou kapelu Good Times Only, která je jedním z účinkujících a vystoupí na festivalu příští středu. Tak my se na ně naladíme. Pustíme si od nich track Někdy jsme to my.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Barry Can't Swim, Return to Vivo. Ani vy k následující aktivitě nemusíte umět plavat. Protože před chvilkou jsme se bavili o tom, že na Colors of Ostrava vystoupí česká kapela Good Times Only, tak nejsou jediný, těch kapel tam na vás čeká spousta. Nehledě na to, že tady ty festiáky, kromě toho, že teda jsou skvělý, tak je to ale i jako docela náročný. Takže člověk docela ocení nějakou možnost, aspoň nějakého úprku na chvíli před realitou. A tady ten úprek vám může nabídnout Allegro Wishlist Zóna, tady na tom festiáku, kde si právě můžete jít odpočinout na jogu, můžete jít do Glowbaru, kde se o vás postarají, abyste byli co nejvíc fresh. Můžete si tam vyzkoušet Silent Disco, můžete si tam, já nevím, už můžete si tam vyrábět nějaký kreativní věci v rámci udržitelnosti, jsou ale z znovu použitelných materiálů. Zkrátka, pokud toho na vás bude už trošku moc, což se samozřejmě může stát, tak určitě zavítejte do Allegro Wishlist Zóny.
1: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianko nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
6: I heard what you said. Just as I was chasing freedom.

Tohle byl Borec, Fred Again a Jamie T, Lights Burn Dimmer na Express FM. Já tady mám na úplný závěr pro vás jeden bizarní gastro fun fact. Všichni víme, že dostat do dětí zeleninu je občas nadlidský úkol. A svoje o tom ví i v řetězci McDonald's, kde před lety vymysleli naprosto šílený experiment. Ve snaze donutit děti jíst zdravěji, vyvinuli brokolici... vyvinuli žvíkačku s příchutí brokolice. Výzkum s dětskými ochutnávači ale dopadl naprostým fiaskem, protože děcka byla z tady té kombinace spíš zmatená, takže se tady ten gumovej zázrak do běžného prodeje nakonec nikdy nedostal. Pepíčku, a chceš radši hranolky nebo žvíkačku s příchutí brokolice? To je jasný, ne? Tímhletím já se rozloučím a prosím vás, zítra tady budu mít mezi 11. a 12. dva moc šikovný, mladý, vtipný kluky.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ve Zlíně od dnešního rána hoří sklad obuvi v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči preventivně evakuovali všechny okolní budovy. Město obyvatelům doporučuje omezit větrání. V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler, která v květnu podstoupila akutní operaci střev, po které se její stav zhoršil. Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech. K jejím nejslavnějším hitům patřily písně Islands nebo It's a Heartache. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková dnes zabojují o postup do finále Wimbledonu. Muchovou čeká Američanka Coco Gauff, Nosková narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchů by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. Program začíná ve 14.30. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný, nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech také lehce překročit. Po 13. hodině odstartoval odpolední blok. Od mikrofonu Rádia Express FM vás zdraví Veronika Koloušková. Hezký poslech.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Krásné odpoledne vám při poslechu Rádia Express FM. Ještě jednou, tak už méně oficiálně, přeje Veronika. Začnu informací z New Yorku. V New Yorku je známé, slavné, nejslavnější newyorské náměstí Times Square, kde je takový ten velký rohový display. Jo, takový ten display, na kterém byly třeba české zpěvačky, které jsou v archivu Spotify. Objevují se tam různé jako klíčové informace, nejdražší reklamy. Ve filmech z něj přicházejí varování o ufonech a teď se tam objevil náš český astronaut Aleš Svoboda s nápisem první český astronaut, který navštíví mezinárodní vesmírnou stanici NASA a taky Evropskou vesmírnou agenturu. Je to Aleš Svoboda, takže gratuluju, to je krásný to takhle vidět. Hrát si budeme Cortinas The Luckiest Man Alive a pustíme si taky novomanželku Taylor Swift.

0: Tak to byla Taylor Swift od jejíž okázalé, ale před kamerami a fotoaparáty přísně střežené newyorské svatby uplynul už celý týden, ale veřejnost stále ještě neviděla její svatební šaty od Dior Couture od návrháře Jonathana Andersona. A společnost Dior uveřejnila takové, dejme tomu vágní prohlášení o tom, jak se veřejnost dozví, jak ty šaty prostě budou odhaleny. Takže Dior vzkazuje, že ty šaty odhalí sama zpěvačka Taylor Swift, až uveřejní fotografie ze svatby na svých sociálních sítích, a to datum, kdy to uveřejní, ten čas je úplně jen a pouze na ní. Tak nezbývá, než čekat, dámy. Jsou na to asi hodně zvědaví, nejvíc jako z té její svatby, na ty krásné šaty. Za malou chvíli si dáme Inhaler, pustíme si taky Calvina Harrise z Jazzy.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá Bronasa vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny v tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Music. First.
1: Express FM.

Jsou prázdniny a spousta z vás se vydá někam k moři, vydovádět se. U moře jsou pláže a na těch plážích občas visí různé barvy vlajek, jo? Tak všichni víme, že červená je třeba nebezpečí, že černá vlajka, když vlaje, tak to už je vysoký stupeň nebezpečí, to bychom se koupat úplně neměli, protože jsou pravděpodobně velké vlny. Ale co to znamená, když třeba na té pláži vlaje fialová vlajka? Fialová vlajka, přátelé, dodnes jsem nevěděla, ráda vás poučím, znamená ve většině zemí varování před nebezpečnými mořskými tvory. Takže tam, kde vidíte plápolat fialovou vlajku, budou pravděpodobně medúzy, rejnoci, mořští hadi a podobní tvoři, kteří mohou způsobit plavcům lehká zranění. Tak až uvidíte fialovou, tak už víte, co to je. Hrát si budeme Churches a jejich Gun a pustíme si taky čerstvou novinku od Sombra. Jmenuje se My Body Isn't Ready. Mé tělo není připraveno. Nevím na co, jdu to zjistit. Express FM.

0: Tak, už jsem na to přišla. My body isn't ready od Sombra. O čem je ta píseň, na co není jeho tělo připraveno? Na romantický vztah. Je to píseň niterná, je to píseň, myslím, hodně odhalující možná. Je to píseň o tělesné dysmorfofobii, odborně BDD v angličtině, což je taková porucha hodně příbuzná třeba anorexii nebo bulimii, kdy člověk má pocit, že nějaká část jeho těla je deformovaná, že je tak odporná, že ten člověk nemůže vylézat na veřejnost a stydí se před ostatními za tuhle svoji nedokonalost, kterou samozřejmě ostatní absolutně nevidí. Takže o tom to je. Je to o tom, jak ta nejistota z pocitu z vlastního těla může narušovat třeba touhu po blízkosti s někým jiným a jak to může vůbec narušit jako vznik nového potenciálního vztahu. Takže dost smutná píseň. Pojďme si ji poslechnout. Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto je nová hudba na Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny už běží a vy netušíte, kam vyrazit na výlet. Naštěstí jsme tady my a máme tipy na výlety po celém Česku ozdobené hashtagem nebudu doma. Všechny najdete na webu expressfm.cz a to i ty aktuální v Královéhradeckém kraji. Milovníkům historie má Královéhradecký kraj rozhodně co nabídnout. Vyrazit můžete třeba na pohádkový hrad Kost v Českém raji, romantický hrádek u Nechanic, zámek Opočno s krásným parkem i bohatými interiéry, hrad Pecka s výhledy do Podkrkonoší nebo do Ratibořic, kde na vás dýchne atmosféra Babičina údolí a příběhu Boženy Němcové. Kuks sice není hrad ani zámek, za návštěvu tenhle bývalý špitál rozhodně taky stojí. O tom, že ve dvoře Králové nad Labem najdete jediné tuzemské safari, asi netřeba dlouze mluvit. Stejně jako o tom, že na území Královéhradeckého kraje najdete naše nejvyšší pohoří Krkonoše, včetně Sněžky. Zapomenout nesmíme ani na pohádkový Jičín a nedaleké Prachovské skály nebo Adržpašsko-Teplické skály. Když se řekne Hradec Králové, nemusí to být jen architektura, jsou to Klabe a Orlice nebo Bílé věže v centru. Na konci léta se krajské město promění v živou scénu, kde se potká historie se současnou energií města. Loni Hradec Králové oslavil 800 let a právě na loňské oslavy a slavnosti královny Elišky navazují královské slavnosti. Tenhle nový městský koncept během 10 dnů propojí hudbu, pouliční umění, rodinný program i komunitní setkávání. Od 28. srpna do 6. září vás tak v Hradci Králové čeká spousta akcí, včetně balonového nebe s hromadnými starty a noční balonovou show, nebo projekt Back to School na Velkém náměstí. A v sobotu 5. září ožije historické centrum královským jarmarkem, příjezdem královny Elišky, rytířským ležením a večerní ohňovou show. Pokud už máte hlavní turistické taháky odškrtnuté, zkuste tři skryté perly. Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře je ideální pro klidnou procházku mezi mokřady a pozorování ptáků. Poutní místo Homole nedaleko Podštejna vás překvapí monumentálním schodištěm, kterému se přezdívá Schody do nebe. A v Trutnově stojí za zastávku EPO 1, bývalá elektrárna proměněná v centrum současného umění. Šťastnou cestu a radost objevování vám přeje Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Královéhradecký kraj? Pak si užijete pobyt v April hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou se skvělým wellness a výbornou polohou pro objevování Orlických hor. Nebo v hotelu Jelínek v centru Špindlerova mlýna, odkud to budete mít kousek ke všem krkonošským krásám. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Trafíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší. Všude je fajn.
2: Express.
1: Express. Music first.
2: Express FM.

Přesně za týden touto dobou už budou v plném proudu Colors of Ostrava, čili jeden z našich největších festivalů, který už mnoho let probíhá v krásném industriálním areálu Dolních Vítkovic. Letos přilákal ze světa hvězdy jako 21 Pilots, Lord, samozřejmě Skunk Anansie, The Libertines, dorazí Moby, dorazí LP, čerstvá náhradnice, umělkyně Peaches, z domácích zástupců třeba Tata Boys a nebo Gufrau. No a letošním hlavním sponzorem je společnost Allegro a až pojedete na Colors, tak hledejte jejich Allegro Wishlist Zone, což je taková zóna, kde najdete krásnou sluneční terasu, budou tam probíhat různé lekce, lekce jógy, bude tam silent disco party, budou tam takové výdejní boxy, u kterých si můžete zasoutěžit o ceny, bude tam taky glow bar, což je místo, kde se můžete nechat jako přikrášlit, zkrášlit, bude tam mít různý jako spray na vlasy, třpitky a tak dále. A můžete se tam taky vyrobit ze starých reklamních banerů, tašky nebo různý náramky a tak dále. Takže tohleto bude Allegro Wishlist Zone. My si teď jdeme poslechnout další song a bude to novinka od Ariany Grande a jmenuje se Hate That I Made You Love Me.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Část hořící budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně se dnes odpoledne zřítila. Na místě nejsou zranění, uvnitř objektu nikdo nebyl. V 9. patře výškové budovy číslo 34 má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba USA na ně naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková dnes zabojují o postup do finále Wimbledonu. Muchovou čeká Američanka Coco Gauff. Nosková narazí na Ukrajinku Martu Kostyukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. Program začne ve 14:30. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný, nejvyšší odpolední teploty budou šplhat k 25 až 30 stupňům Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. To byly zprávy ve 14 hodin u odpoledního vysílání Rádia Express FM. Vás dá zdraví Veronika, hezký poslech.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Český film Davida Ondříčka Šeptej, který se od své premiéry v roce 1996 dostal do takového jako do sekce kult, abych tak řekla, byl na Karlovarském filmovém festivalu dnes od 13 hodiny, nebo je právě teď uváděn v sekci zvláštní uvedení Classics, která nabízí premiéry restaurovaných domácích i světových klenotů. Od natočení filmu Šeptej uběhlo letos už 30 let a je promítán v divadle a před tou samotnou projekcí zahrála obnovená skupina Color Factory, takový akustický set večer na festivalu. Bude ještě od 8:30 hrát regulérní koncert v původní sestavě. Včera jsme tu měli rozhovor se zpěvákem Davidem Volencem, já ho za malou chvíli zreprízuji, abyste se dozvěděli, proč se dali dohromady, jestli ještě budou hrát, kolik toho budou hrát a tak dál. No a právě tuto projekci a minikoncert Color Factory v tom divadle v Karlových Varech sledoval také prezident Petr Pavel se svou manželkou, který se vrátil z Ankary. Takže velká pocta. Zahrajeme si kneecap s Kate Tempest, Irish Goodbye. Kate Tempest je mimochodem velký favorit Davida Volence. Sledovala jsem nedávno jeho rozhovor s Pavlem Kučerou v kytarách a právě o tomhle tam mluvil. Express FM.

0: Dnes je čtvrtek, což znamená, že přesně za týden vstoupí do kin filmu Odyssea Christophera Nolana a už máme přesnou stopáž, je to 172 minut bez 8 minut 3 hodiny času. Není to nejdelší film Christophera Nolana, Oppenheimer byl ještě o 8 minut delší, tak si pojistěte, abyste si došli na záchod, než začne ta projekce. Asi tolik k tomu mám. A samozřejmě si to užijte za ten týden. Bude to velké. Hrát nám bude za chvíli Wretch 32. Pustíme si jeho Six Words.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe. Tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

sentences, six words. I found my treasure.

0: Jedna z nejvýraznějších českých indie kapel 90. let Color Factory se dnes v původní sestavě po 22 letech vrátí na pódium. Včera jsme odvysílali rozhovor s jejich zpěvákem Davidem Volencem a pro všechny, kdo to nestihli, ho teď pustíme podruhé. Jen prosím operujte s tím, že to, co včera znamenalo zítra, dnes znamená dnes. Jdeme na to. Jak zněla Praha poloviny 90. let jako songy Color Factory? Minimálně to tak působí z filmu Davida Ondříčka Šeptej, který je jimi prošpikován. Film letos slaví 30 let od premiéry a při té příležitosti se Color Factory v původní sestavě ve čtvrtek večer znovu zmotní na pódiu v Karlových Varech. Nostalgie v té nejčistší podobě. Na telefonu už je s námi zpěvák dvou zásadních kapel 90. let Sebastians a Color Factory David Volenec. Ahoj Davide.
1: Ahoj Veroniko, dobrý den všem posluchačům.
0: Prosím tě, já jsem včera viděla tajný kousek záznamu ze zkoušky a musím ti říct, že mě naprosto omráčilo, protože ten tvůj jemný, vysoký chlapecký hlásek zůstal totálně zamrzlej v čase. Jak je prosím tě tohle možný?
1: Já nevím, jak je to možný, ale je to skutečně tak, no, tak nic jsme nemuseli transponovat, všechno zůstalo tak, jak je, hroby se otevřely a já jsem přišel a zpívám stejně jako předtím, ne-li líp.
0: Neuvěřitelný. Doufal jsi, že se Color Factory ještě někdy vrátí?
1: No oni ty pokusy o to vlastně restaurovat tu kapelu de facto byly od ty doby, co přestala existovat v pravidelných intervalech, takže mě to jako nijak nepřekvapilo, protože jsem ty věci v uvozovkách řešil opakovaně a na některé věci holce asi musí počkat a teď po 30 letech se to prostě povedlo. Asi díky Davidu Ondříčkovi, který s tím nápadem přišel a všichni ku podivu souhlasili a je to skvělý se zase vídat se všema.
0: David Ondříček už s kým přišel někdy před rokem, viď?
1: Je to tak, přesně. Loni v létě jsem o tom slyšel poprvé.
0: A kdo ti to zavolal jako první?
1: Honza Muchov mi volal.
0: A říkal, co říká, co bys řekl na to?
1: Já jsem mu říkal, že ví, že určitě bych do toho šel a že musí obvolat všechny ostatní, on je obvolal a bylo to.
0: Já jsem vás
1: volal mi do Švýcarska, dlouho jsme si povídali, asi po týdnu jsem zjistil, že Švýcarsko není v Evropské unii díky účtu. Takže bylo to není, krásný rozhovor.
0: Na pódiu jsem vás z toho záznamu napočítala celkem 7. Já jsem zmiňovala, že se vracíte v původní sestavě, ale není to 100% pravda, protože Honza Čechtický se toho comebacku neúčastní. Já typuju, že Honza není velký přítel vstupování do stejných řek. Je to tak?
1: Ano, no, je to tak. Honza vždycky říkal, že to, co nemá rád, je nostalgie a nějaký obracení se zpátky, takže do toho nešel. Jeho pozici na base převzal Honza Muchov, který tehdy vlastně v té původní sestavě se věnoval spíš takovým syntetickým zvukům, syntezátorům a tak dál. A vzhledem k ty aranži, kterou budeme hrát, nebo která je téměř identická jako na desce, ale je to pro ten koncert takový živější, takže vlastně on zahraje na basu a ty synťáky jsme spíš vypustili.
0: Pojďme dovyjmenovat to nástrojové obsazení. Za bicíma jsem viděla Štěpána Tůmu.
1: Ano, Štěpán Tůma z bývalých Sebastians a Liquid Harmony.
0: Ano.
1: Za bicíma na basu, teda jak jsem říkal, Honza Muchov, kytary hrají samozřejmě Colin Stewart, Dušan Lippert a Ivo Heger a na piano hraje Iva Stewart.
0: Kdy jste začali zkoušet a kolik těch zkoušek jste absolvovali?
1: Tak, my jsme se poprvé sešli někdy v únoru tohoto roku, pokecali jsme si a potom jsme se začali vídat tak jednou týdně, jednou za 14 dní a hrát. Musím říct, že vlastně hned, jak jsme jako začali hrát, tak to bylo celkem snadný, ale přece jenom chtěli jsme trošku ty písničky vypilovat, takže od února jsme se scházeli.
0: Kolik těch songů nakonec odehrajete?
1: Budeme hrát 10 songů, což je, myslím, komplet první album Color Factory.
0: Mm-hmm.
1: Aspoň pro tento koncert čtvrteční.
0: My si teď poslechneme It's Always You. Kde je ta lavička z toho klipu?
1: No, ta je na Střeleckém ostrově.
0: A existuje ještě?
1: Nevím, jestli tam je teď, ale já si myslím, že jo, možná bude vypadat jinak, ale doufejme, že tam ještě je.
2: To by bylo docela záhodno se na ní ještě znova vyfotit po těch letech, když jste tam natáčeli ten klip. Dobře, taky
1: budu
2: co lejsi.
1: Budu se tam podívat teda, Veroniko. Express FM.

0: To byly Color Factory rok 1996. O 30 let později si s jejich zpěvákem Davidem Volencem povídám o comebacku. Po kolika letech? Já jsem Davide na Wikipedii přečetla, že naposledy jste hráli někde mezi ploty 2004. Je to možný, že takhle pozdě?
1: No, je to možný. My, když si povídáme o těch koncertech, tak to spíš tak jako dáváme dohromady, co si kdo pamatuje. Každý si pamatuje něco jiného. Kolikrát se nemůžeme shodnout na ty verzi, která se skutečně stala, takže možná, že ty věci, které se děly okolo Color Factory, něco z toho je pravda, něco z toho jsou nějaký mýty, protože už si to zkrátka nepamatujeme. A já si, a stejně tak je tomu s koncertama. Často se bavíme o nějakých koncertech, který si spousta z nás vůbec nepamatuje. Já si mezi ploty teda nepamatuju, ale je dost dobře možný. Ona teda jako potom ještě vlastně jsme nahrávali druhou desku, takže nějaký koncerty se odehrály, ale jako fakt nevím, který byl ten poslední. To
0: já si myslím, že teďka s tím comebackem se objeví spousta pamětníků, který vám možná ty prázdný místa teda doplně, jo, když se jich vyptáte.
1: Jo, je to tak. Určitě.
0: A co s tebou děláte návrat? Zkoušeli jste teď intenzivně. Jaký máš pocity při tom, když se takhle vracíš zpátky?
1: To začalo už to první setkání, kdy já jsem některý ty členy kapely jsem samozřejmě vídal více nebo méně pravidelně. Někoho jsem skutečně neviděl ty desítky let, takže, ale to setkání bylo strašně srdečný a hrozně příjemný a od té doby vlastně ty zkoušky působí podobně. Strašně nás baví vlastně vrátit se k ty muzice, protože máme pocit, že ta deska prostě zestárla jako fakt s grácí, takže se vlastně rádi hrajeme ty písničky a taky se rádi vlastně potkáváme.
0: Pojďme si říct, kde a kdy přesně bude ten zítřejší koncert v těch Karlových Varech.
1: Zítra se můžeme vidět jednak na takovém minisetíku tří písniček, který proběhne jako úvod promítání Šeptej, teda té znovu obnovené verze Šeptej, která je v jednu hodinu v Městském divadle v Karlových Varech a poté vlastně večer, to znamená čtvrtek 9.7. 8.30 Kviv TV Park, což je hned vedle Termalu.
0: A to je venku.
1: A to je venku, přesně tak. A vstup je zdarma.
0: Dobrá zpráva je, že ten návrat nebude jednorázovka. Mluví se o podzimních koncertech, můžeš už říct něco bližšího?
1: Můžu potvrdit, že se připravuje jeden koncert, který proběhne v Praze v Roxy a měl by být v listopadu. Zbytek, nevím přesný datum, ale mělo by to být v listopadu.
0: Jak se na ten zítřek těšíš?
1: Těším se strašně moc. Nevím, jestli je to špatně, ale nemám moc ani trému, tak já ale těším se strašně moc. Já jsem už někde říkal, že my to hrajeme jako tu muziku, vrátili jsme se k ní s radostí, rádi to hrajeme a trošku cítíme, že to jako dlužíme i těm fanouškům, takže vlastně se fakt jako těším na to publikum a na ten koncert.
0: Tak tvůj, zlomte vás, vítejte zpátky mezi živejma a nakonec si pustíme Kiss Me. Tobě, Davide, strašně moc děkuju za rozhovor, ať vás to všechny baví a publikum, ať se dojíma. Hele, ta nostalgie a ten sentiment občas je strašně zdravý, podle mě teda.
1: Určitě, já děkuju moc za pozvání a přeji hezký den. Express FM.

0: Tak to byla skupina Color Factory, která naživo vystoupí už dnes večer v 8:30 na Karlovarském filmovém festivalu a následně v listopadu v pražském klubu Roxy. Už jsem zmiňovala, že tu remastrovanou verzi filmu Šeptej před malou chvílí, nebo ještě kouká možná ze své lože, sleduje prezident Petr Pavel se svou chutí. Do Karlových varů dnes dorazila francouzská herečka Juliette Binoche, která tam uvede dva snímky a festival v programové sekci Horizonty dnes nabídne novinku Fatherland od polského režiséra Pavla Pavlikovského. Je to film, který získal v Cannes cenu za režii. Je to příběh návratu spisovatele Thomase Manna do Německa v roce 1949 a ukazuje stav poválečné společnosti a v tom filmu si zahrála také výrazná německá herečka Sandra Hiller. Film zatím nemá českou distribuční premiéru, ale doufejme, že ji mít určitě bude v blízké době. Za chvíli si pustíme Gale Lake Malawi a taky si poslechneme hudební zprávy, které pro vás nachystal jako vždycky Vašek.
1: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
2: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty. Express
3: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz. Dopřejte si relax ve spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Ja tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
6: Začalo samočištění a vysoušení.
5: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
14: Výhry, slevy, zábava.
13: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
15: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
13: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
15: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
13: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Zrodila se nová superkapela, a to jen proto, že se blíží 50. výročí kapely Ramones, respektive od vydání debutového alba z roku 1976, které se svými písněmi pomohlo zažehnout punkovou revoluci. Koncert se bude konat 30. srpna na hřbitově Hollywood Forever Cemetery v Los Angeles. A v kapele nazvané Cretin Family jsou Tim Armstrong z Rancid, Billy Joe Armstrong z Green Day, Travis Parker z Blink-182 a původní člen CJ Ramones. Slavná kytara Les Paul od Edges U2 míří do aukce. Vyvolávačka za kytaru, která vypadá jako diskokoule, je $75,000. Předpokládá se, že se cena zastaví minimálně na dvojnásobné částce. Na zadní straně jsou podpisy kompletní čtyřky U2. Jinak kytara po albu Pop byla již jednou vydražena s výtěžkem pro charitu. Frontman skupiny Placebo Brian Molko odhalil své ideální obsazení pro potenciální životopisný film o kapele a jako perfektního kandidáta na jeho stvárnění. Tím by měl být Youngblood. V rozhovoru ale pak přidal drobný zádrhel, že by Youngblood mohl mít problémy s přízvukem. No, otázka je, zda je ten správný čas na jakýkoliv životopisný film o Placebo.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Ve Zlíně se dnes odpoledne zřítila další už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. S likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhá také vrtulník. V 9. patře výškové budovy má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Spojené státy schválily prodej řízených střel Tomahawk do Německa. Zároveň se obě země dohodly na rozmístění těchto střel středního doletu na německém území. Teniska Kateřina Siniaková skončila ve Wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsend dnes podlehly čínsko-francouzské dvojici Kuo Chan Yu, Kristýna Mladenovic 6-7 a 5-7. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Tolik zprávy v 15 hodin u odpoledního vysílání na Express FM. Vás ze studia srdečně zdraví Veronika Koloušková. Hezký poslech.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

0: Na line-upu Festival Colors of Ostrava přibylo jedno nové jméno, a to slovenská umělkyně Miaulau, jinak taky Laura Jašková, vynikající baskytaristka, která tvrdí rytmiku v kapele Billy Barman, ale ve svém solovém projektu Miaulau pouze zpívá. Před několika málo měsíci vydala svoji debutovou desku Kvety, naspívanou ve slovenštině, setkala se s obrovským úspěchem a já věřím tomu, že je spousta lidí rádo, že jako náhradnice zaskočí za kapelu Soyuz právě na Colors of Ostrava, a to na Full Moon Stage. My si z té desky pustíme titulní skladbu Kvety.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Ahojte, to je Laura, a.k.a. Miaulau. Pozdravujem poslucháčov Rádia Express FM.

0: cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Vítku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Ve věku 75 let včera zemřela zpěvačka se silným hrubým hlasem Bonnie Tyler. Interpretka hitů Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for Hero byla na konci dubna hospitalizována v portugalském městě Faro a následně podstoupila akutní operaci střev, po níž se její stav zhoršil. Měsíc byla v umělém spánku, ale ani po probuzení se její stav bohužel nezlepšil. Bonnie Tyler měla letos vystoupit na festivalu v severočeských Třebívlicích kvůli špatnému zdraví, bylo ale vystoupení nakonec zrušeno. My si poslechneme její největší hit Total Eclipse of the Heart z roku 1983. Song pro ní napsal americký songwriter Jim Steinman s tím, že v písni chtěl předvést sílu jejího hlasu. Ta píseň se původně jmenovala Zamilovaní upíři a skutečně vznikla s myšlenkou na upírskou lásku. Když se zaposloucháte do toho textu, tak to tam uslyšíte. A Bonnie Tyler sama k tomu songu řekla, když mi to Jim Steinman poslal, tak mi po zádech přeběhl mráz a nemohla jsem se dočkat, až tu píseň začnu natáčet ve studiu. Vznikl z toho obrovský hit a my si ho teď jako vzpomínku na Bonnie Tyler pustíme. Express Old School.

Tak to byla skladba Evil od skupiny Interpol. No a plná zlých sil je také filmová série o Harrym Potterovi a v Praze se už 6. srpna objeví světoznámá výstava Harry Potter The Exhibition, která vypukne v PVA Expo Letňany a nabídne návštěvníkům jedinečnou možnost vstoupit do toho filmového příběhu, který si získal srdce spoustu lidí z celého světa. Takže uvidíte tam autentické kostýmy, originální rekvizity i nezapomenutelná prostředí inspirovaná jak filmovou sérií Harry Potter, tak filmy Fantastická zvířata nebo divadelní horou Harry Potter a prokleté dítě. Teď si poslechneme Past. Je mi 30, nejdu nikam.

more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hraček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo, má

znám svůj věk. Morek seču trávu, požu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě, mám svůj věk, more na výlet.

0: a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
1: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník,
11: malíř,
10: topenář,
11: podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
14: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
15: Hudba na prvním místě.

0: Na Expressu jsme poslouchali mladou zpěvačku Violet Grohl a její song Buck in a Cake. Veronika se tady balí svoje fidlátka. Blíží se 16. hodina, za chvíli je tu Express Drive s Petrem a taky s Michalem. No a já vyjíždím směr Karlovy Vary, abych dnes byla u toho velkého slavného comebacku skupiny Color Factory. Jsem taková, musím říct, jako mírně roztřesená. Mám takový pocit, jako kdybych šla na schůzku se svým úplně prvním klukem, se kterým jsem chodila někde ve 20. Je to zvláštní pocit, už asi týden poslouchám tu první desku Color Factory, abych se to znova uživila, a dává mi to teda opravdu zvláštní pocity, hází. Těším se moc, budu natáčet, tak vám potom něco šoupnu na naše sítě, nějaký ten záznam. Mějte se krásně, užijte si Express Drive a teď už vám pouštím na rozloučenou Lolu Young From Down Here. Mějte se hezky, ahoj.
1: Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nečekají už na policii a berou aktivně svoji bezpečnost do vlastních rukou. Lidé v pražské čtvrti Strašnice tvrdí, že je trápí opakované nájezdy zlodějů, kteří jim vykrádají byty i auta a říkají, jestli budou agresivní, budeme se bránit. Radnice Prahy 10 nepovažuje vznik domobrany za vhodné řešení. V plamenech se ocitla řecká stíhačka F-16, která ve čtvrtek nouzově přistála na mezinárodním letišti na ostrově Zakynthos v západním Řecku. Pilot vyvázen zraněn. Dát zapomenout na rozpačitý výkon z předchozího utkání v Lize národů. Takový mají cíl české volejbalistky pro čtvrteční bělehradský souboj s Nizozemskem. Pouze výhra udrží reprezentantkám naději na účast ve finálovém turnaji letní světové soutěže, i když z aktuálně 8. místa do něj mají blíž právě soupeřky. Utkání začíná v 16:30 a websport.cz z něj nabízí online reportáž. Dnes odpoledne jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě území 20 až 23 stupňů, na horách kolem 17. V dopravě pozor na nehody v Praze, konkrétně v ulici Evropská u nádraží Veleslavín, kde se srazily dva osobáky, ale s opatrností projedete. V ulici Výstavní, kde nehoda komplikuje průjezd komunikací, podobné je to i v Husické nebo ve Spořilovské mezi křižovatkami ulic Chodovská a Severní 1. V Ostravě v ulici 28. října došlo k nehodě osobáku s autobusem, ale je to bez ranění. Se zvýšenou opatrností pak projíždějte silnicí 432-20 u obce Babice v okrese Uherské Hradiště. Na vozovce překáží dvě havarovaná vozidla. Na Express FM právě startuje odpolední drive a v doprovodu Michala s Petrem si užijete následující 3 hodiny vysílání.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak tohle to byl Mark Kinchon, neboli MK, společně s ním zpěvačka Poppy Bascomp a jejich Zone.
1: Myslíš Poppy Bascompovou?
0: Ano, Poppy Bascompová. To je samozřejmě naše oblíbená zpěvačka, která často hostuje v různých tanečních peckách a my jí za to máme rádi a jsme rádi za to, že jí můžeme hrát.
1: No a většinou tomu dodává takový ten správně rozjuchaný podtext té skladby. No.
0: Jo. Víš, že za chvilku půjdeš připravovat svačinu a víš ale, kolik průměrně za svůj život sníš jídla?
1: Tak budou to tuny?
0: Ano.
1: Můžou tak to být desítky tun?
0: Ano.
1: Vyšší desítky tun?
0: Nižší spíš desítky jo. tun.
1: 35,2 tuny.
0: Tak ale pozor! Ty jsi dobrý.
1: Kolik?
0: 35 tun průměrný člověk sní za celý svůj život. To je hustý. Přátelé, nebudete tomu věřit, ale my si to fakt nedomlouváme.
1: Ne, my se vůbec nedomlouváme.
0: To byl chyták, že jo, samozřejmě. Hnedka jsem ho chtěl 16.09 nachytat a nepovedlo se mi to, no.
1: Ale jako víš co?
0: Že mám zkazený celý čtvrtek.
1: Ne, na věci mě hezky, jako mi se líbilo, jako, ale víš co, ještě by mě zajímalo, to je co sní. No. A teď si představ, kolik toho člověk ještě vyhodí.
0: No Ježíš Maria, to je podle mě tak třetina z toho bude jako, že ještě vyhodíš.
1: Já nesnáším vyhazovat
0: já
1: jídlo.
0: Já to taky nemám rád. My teda máme štěstí, že jako máme u našich rodičů slepice. Takže spoustu toho jako dostanou ty slepice, když náhodou to nestihneme sníst my. Ale samozřejmě občas se to nepovede. No a to mě jaký rozčiluje, no. A nejvíc mě rozčiluje, že to je jídlo, který jsem se ještě uvařil třeba.
1: To taky, ale zase jo, mě vždycky nejhorší je samozřejmě nakupovat na lačno, to člověk má velký oči, nakoupí to hodně a teď potom to. Ale co nedělám, když už se mi to jako ta surovina nelíbí, nezdá, tak na ní prostě kašlu a fakt ji radši vyhodím, jo, než abych jo, si no. přivodil nějaký problémy. No. A teď si představ, kdyby vaši měli prasata.
0: Ježiš, no tak to
1: se zbavíš dvou chlápků a ani nevíš.
0: třeba, kdyby nás tady už nechtěli, tak by nás dovezli k našim.
1: Jo.
0: A vysílali by tady za nás PR s Ezíkem.
1: Ne, k vašim bychom si dovezli ty, co nás tady nechtějí.
0: A jo.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Dar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Výhry. Slevy. Zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Express. Express. Music first. Express FM.

0: Baby Queen a Raw Tough. To je hudba, která doznívá. Máme 16 hodin 25 minut.
1: A my už se zase vydáme na cesty, i když na tyhle ty cesty se nemůže vydat leckdo. Pokud jste se včera, po případě v pondělí, motali kolem pražského nádraží Praha Holešovice, možná jste si všimli velmi zajímavého a slavného vlaku. Byl tam totiž k vidění i k nástupu Orient Express společnosti Belmont.
0: Tak snad se tam nestane nějaká vražda.
1: Já doufám, no takhle, nikdo neviděl Poirota nastupovat, tak jako asi
0: tak snad ne.
1: On už přijel do Prahy v pondělí přes Vídeň z Paříže a právě včera vyrazil na trasu přes Brno a Vídeň do Salzburku. Celou trasu zpátky do Paříže pak zvládne asi za 24 hodin, takže to je tam. A já jsem na to koumal, jak vůbec taková ta souprava Orient Expressu vypadá, tak ona je složena z celkem 17 rekonstruovaných původních vozů. Z toho jsou 3 restaurační, 1 barový, 2 ze 6 luxusními apartmány Grand Suite, 2 z 8 apartány, 7 s dvoulužkovými kabinami a 2 jsou služební. Restaurační a barové vozy jsou umístěny uprostřed soupravy a z obou stran jsou obklopeny lůžkovými vozy. Za praktická záležitost. Pokud samozřejmě by vás zajímaly ty fotky, můžete se podívat na web z dopravy.cz. Já ještě dodám, že současný Orient Express není původním linkovým Orient Expressem, ale luxusním vlakem navazujícím na jeho tradici. Provozuje zmíněná společnost Belmont a vlak jezdí v Evropě na vybraných trasách, kromě Prahy například do Paříže, Benátek, Vídně, Budapešti nebo Istanbulu. Původní Express vyjel v roce 1883 a spojoval západní Evropu s jihovýchodem kontinentu. Jméno vlaku později proslavila i literatura a film, který si zmínil, především román Agáty Christy Vražda v Orient Expressu.
0: No a teď si vem, kdyby si třeba jel tím vlakem a nastoupil tam s tebou ten David Sachet, ten herec, který hrál Poirota v tom seriálu, asi nejslavnější jako představitel Poirota. Bál by ses?
1: Takhle, no, tak jako právě, že nebál, že jo, jako. Ani kdyby navstoupil Kenneth Branagh.
0: No, já bych se možná hodně ohlížel za sebou, jako.
1: Ale jako samozřejmě takhle, musel prohlížet, takhle, spíš bych se ohlížel po ostatních cestujících. A co se týká té dnešní soupravy, tak to jsou historické vozy z 20. a 30. let, takže jakoby minulého století, který prošly rozsáhlou rekonstrukcí, takže toho Poirota mohli v uvozovkách nadneseně zažít. No ale teď k tomu nejdůležitějšímu.
0: Aha. A já už vím, co myslíš.
1: A co to naší peněženku bude teoreticky stát? Ceny odpovídají tomu, že nejde o běžnou železniční dopravu. U cesty mezi Prahou a Paříží uvádějí prodejci pro letošní rok cenu od 4670 eur za osobu v historické kabině. Apartma Double vychází na 11 000 eur za osobu. Ta luxusní varianta 16 270, což je v přepočtu 113 až 395 tisíc za osobu.
0: Jo? To je hezký, no. Takhle, no, jako tříčlenná rodina bychom jeli. No.
1: Ale to se bavíme o té jednodenní cestě.
0: No jasně.
1: Ještě výrazně dražší jsou další vícedenní cesty. Například trasa mezi Paříží a Istanbulem vychází v kategorii Grand na desítky tisíc eur za osobu. U nejdražších apartmá se ceny dostávají až do řádu stovek tisíc, tedy na milionové částky v korunách. No.
0: A co mě zaujalo, takže tím vlakem odjelo do Paříže 14 Čechů.
1: Přesně tak.
0: Takže tady máme samý buržousty.
1: No takhle, furt tady máme, tady dokonce nějaká ta paní, která zastupuje to Top Luxury Travel, řekla, že do vlaku přistupovalo na 40 lidí. Samozřejmě z nich bylo těch, jak jsi říkal, 14 Čechů.
0: Tak možná přijeli nějaký z Polska, viď?
1: Přesně tak.
0: Z Maďarska, z Rakouska.
1: No tak budeme šetřit, ne? Příští rok to dáme.
0: Tebe by to lákalo?
1: Jo.
0: Já bych se tam chtěl jít podívat jako klidně jenom na tom nádraží jako staticky, ale asi bych těm nemusel jet.
1: Já jo.
0: Jo, tak dobře, tak šetři, chlapče, šetři.
1: Jo, mám na příští rok, dík. Express Drive. Na Expressu.

0: Tohle to je kousek z domácí produkce Marcela Fiddlersky Déšť. Tohle ta píseň vznikla poté, co Fiddlersky mu zemřel otec a celá vlastně deska. No, zkrátka, ten život byl jako na horské dráze.
1: No a když ze slova déšť ubereš T a malinko to upravíš, vznikne ti děs. A ten tak trochu bude i tématem tohoto příspěvku. Ten se samozřejmě trochu týká i turismu, protože dřív turisté jezdili za památkami. Dneska část z nich vyráží za tím, aby si dobrovolně vyděsili vlastní nervovou soustavu. Vzniká nový typ dovolený. Zaplatíš si letenku, hotel a potom ještě atrakci, na které si v půlce říkáš, že jsi měl radši zůstat v tom hotelu u bazénu. Jo. Máš rád adrenalin?
0: Já mám rád adrenalin, ale nemám rád horský dráhy.
1: Tak byste, samozřejmě my horskou dráhu začnem. No. A to horskou dráhu, která se jmenuje Falcon's Flight a je v Saudské Arábii. Je to aktuálně velká adrenalinová šílenost světa. Prezentuje se jako nejdelší, nejvyšší a nejrychlejší horská dráha. Dosahuješ na ní rychlosti až 240 km v hodině během necelých 5 sekund, což není už pouťová atrakce, ale to spíš takovej katapult na kolejích, jako řekněme, jo? Podíváme se do Las Vegas.
0: Ano.
1: V Las Vegas můžeš prodat peníze v kasínu, ale můžeš si tam ještě dobrovolně skočit z věže.
0: Z věže, ale předpokládám, že budeš přivázaný na něčem.
1: No takhle, to by to potom bylo hodně jednorázovka. Jmenuje se to Skyjump, skáče se ze Strat Tower a je to řízený seskok z výšky 829 stop, což je zhruba 253 metrů. Hmm. Jo? Provozovatel uvádí, že jde o Guinnessův rekord jako nejvyšší komerční zařízení tohoto typu.
0: Tak to je hustý.
1: V zemi vycházejícího slunce v parku Fuji Q Highland, ten se nachází v Takabiše, najdeš horskou dráhu stejného jména,
0: ano,
1: která má pád pod úhlem 121 stupňů. Což znamená, že nepadáš jen kolmo dolů, ale vlastně ještě trochu jakoby pod sebe, jo.
0: No.
1: Fuji Q ji přímo popisuje jako světově rekordní záležitost v kategorii prudkosti pádu. No ale, ty si říkal, že nemáš rád horskou dráhu,
0: no.
1: Proto skončím v Brazílii. Hmm. Ta atrakce se jmenuje Insano.
0: No, někdo tak ten název
1: někdo
0: může, super.
1: Někdo ji říká vodní peko. Je to tobogán, který se nachází v brazilském beach parku. Má výšku 41 metrů, což odpovídá zhruba 14-patrovýho domu. A podle parku zrychlí člověka z 0 na 100 kilometrů také za 5 sekund. Což je v zásadě vodní skluzavka pro lidi, kteří si řekli, bazén je nuda, chci skočit z paneláku.
0: No, tak děkuju za to, že jsi mi poradil, kam nikdy nejezdit.
2: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Dopřejte si relax ve Spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva. Od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa Hotel Děvín. Místo pro váš dokonalý odpočinek.
2: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka! Roventa. Chytrý styling bez starostí.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení. Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
7: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
8: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
18: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
19: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě. Billy.

0: Těhotenství i kojení přináší velké změny pro prsa. Mění se jejich velikost, citlivost i tvar. Správně zvolená podprsenka proto není jen otázkou pohodlí, ale i zdraví. A i tady nám s výběrem poradí Astratex. Většina žen si vystačí s běžným prádlem zhruba do 25. týdne těhotenství. Ve chvíli, kdy začnou tlačit kostice, škrtit obvod nebo prsa přetékají z košíčku, je čas na změnu velikosti i střihu. V těhotenství jsou nejpraktičtější vystužené podprsenky z měkkých a prodyšných materiálů, třeba z bavlny nebo bambusu. Lépe se přizpůsobí měnícímu se tvaru prsou a nedráždí citlivou pokožku. Pokud nosíte kostice, musí sahat až za prsní tkáň směrem do podpaží, jinak mohou tlačit na mléčné žlázy a způsobit bolestivé záněty. Kojící podprsenku je ideální vybírat až kolem 36. týdne těhotenství, kdy se velikost prsou začíná stabilizovat. Praktické jsou modely s odepínacími košíčky a kapsou pro vložení savých vložek. Astratex má pro vás ještě jeden důležitý tip. Během těhotenství se mění i obvod hrudníku. Proto se hodí prodlužovač obvodu, díky kterému podprsenka vydrží déle a přizpůsobí se rostoucímu bříšku.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jihomoravští hasiči za sebou mají velmi náročný den. Během středečního odpoledne likerové série požáru v přírodě kvůli větru a suchu se rychle šířily. A třeba ve čtvrtek už jihomoravští hasiči pomáhají u velkého požáru továrního areálu ve Zlíně. Průchod svému rozhořčení dal ve čtvrtek kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, když reagoval na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na okraj summitu NATO v Ankaře poprvé připustil, že by Spojené státy byly v rámci bezpečnostních záruk ochotné uzavřít ukrajinský vzdušný prostor. Podle Peskova Rusko něco takového odmítá. Rozporuplné reakce vyvolal krok Mezinárodního olympijského výboru, který přes pokračující útoky na Ukrajinu umožnil návrat ruských a běloruských sportovců do olympijské rodiny. Zatímco většinou Evropy zní rázný nesouhlas a kritika, na dalších kontinentech převažují souhlasné či minimálně neutrální ohlasy. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 10. Z dopravy pozor, v ulici Vrchlického v Praze se střetly motorka s osobákem, překáží na vozovce, projedete se zvýšenou opatrností. Další nehoda vás přibrzdí na Praze 6 v ulici Viktorlova. Na D1 na 9. kilometru ve směru Brno se stala nehoda nákladňáku s osobákem, překáží na vozovce, opět projedete se zvýšenou opatrností. No a na D1 zůstaneme, konkrétně na 202. kilometru ve směru Ostrava. Po nehodě 3 osobáků probíhají odklízecí práce. Na silnici 105 u obce Bernartice v okrese Písek pro změnu havaroval osobák do Škarpy, tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, jízdní pruh je uzavřen a na místo letí složky záchranného systému. Nehoda komplikuje situaci také v ulici Ostravská v Lučíně v okrese Opava, prosím vás, jezděte opatrně. Odpolední drive míří na Express FM do finálové hodiny, příjemný poslech vám ze sílacího studia přejí Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: 17 hodin a 9 minut na Express FM doznívá Charlie XCX a ukázka z aktuální tvorby track SS26.
1: No a očekávaným hitem sezóny Spring Summer 26 byl seriál nebo miniserie Moniova. Já už jsem konečně dokoukal celý, já jsem viděl 5 dílů naraz, když jsem měl tady na rozhovor autorku námětu a producentku Martu Fenslovou. No ale potom jsem musel čekat na ten 6., jež bude normálně ve vysílání. No a musím říct, že tam to nesklamalo, ani 6. díl není vůbec špatný a celkově je to skvělý. Tereza Ramba, Igor Orozovič by si měli, podle mě, pokud teda to nepřebombí nějaký seriál teďka na podzim, odnést České lvy za seriálové role, protože oba tam předvádí ten neskutečný výkony.
2: No, já bych jim přál to ocenění.
1: Jo, a myslím si, že i ten seriál celkově, nebo ta miniserie by měla získat taky nějaký ceny. Konec konců ona už si odnesla ceny třeba ze Serial Killer, stejně jako Tereza Ramba vlastně za tu roli, což je odborný seriálový festival, že? Takže jako musím říct, že to je fakt skvělý. No a potom jsem si dal hnedka taky první díl dokumentu Láska nebolí. A u prvního dílu jsem zůstal, protože...
0: A láska to, nebolí o čem?
1: Je to síla, je to o domácím násilí a vlastně to navazuje na Moniovou. To téma tam je.
0: A to je třídílný, myslím,
1: třídílný,
0: že jo?
1: Všechny tři díly jsou k dispozici. Tvoje žena, myslím, to už viděla celý.
0: Jí se to moc líbilo.
1: Moje taky. A já jsem si s ní dal jenom první díl a už pak jsem říkal, že ty další vynechám. Je to na mě brutus. A ten první je o tom, jak vlastně to násilí zažívají děti a pak to třeba přenáší i na své děti, protože jim to vlastně přijde přirozený nebo normální. Jo, je tam Tomáš Šebek, je tam Gypsy neboli Radek Banga, je tam pak fotbalista, bývalý Spartan Patrik, kterýmu teďka nemůžu přijít na příjmení.
0: Ten potetovaný.
1: Potetovaný, teďka nedělá hodinovýho manžela, který prostě kvůli tomu skončil, myslím, že i ve vězení nebo minimálně u soudu, protože jako byl násilník, jel v drogách, no a všechno to vlastně pochází z těch rodin, jo. Takže musím říct, že je to jako hustý sledovat. Protože jako jedna věc je, že to je hraný, byť podle samozřejmě skutečných událostí nebo na základě skutečných událostí, no ale potom vidíš ty lidi, kteří o tom mluví, že to opravdu dělali, zažívali.
0: Že je to skutečný.
1: Prostě táta Radka Bangy mu zabil třeba štěně. Jen tak jako, že ho štvalo, že hlučej. Jako
0: mimochodem, kdyby vás tohle téma zajímalo, tak Michal měl v Express Star tady Míšu Noskovou, ano, která je v tomhletom dokumentu taky a teda, co jsem slyšel, já to mám zprostředkovaný, taky žádná legrace.
1: Žádná legrace, ona vystupuje pak až v těch dalších dílech, tu jsem vlastně neviděl, protože ona to nezažívala v dětství, ale až potom. No každopádně, pokud vás tohle téma zajímá, tak si dejte jak ten rozhovor u nás na webu expressfm.cz, tak tu miniserii a potažmo tu dokumentární miniserii na OnePlay.
0: Tak já to zkusím. Express. Express Drive. Yo. All right, listen.

0: Kdybych zase změnil název nebo jedno písmenko v názvu skladby Romeo, Basement Jack, tak by to bylo Rodeo.
1: No a pořádný Rodeo ve Wimbledonu zažila Karolína Muchová. První finalistka letošního Wimbledonu zvládla obrovské drama a v super tiebreaku zvítězila 12-10 na Coco Gauff a pořád máme šanci na plně české finále, protože pokračuje pak zápas zhruba za půl hodinky, no možná spíš za 10 minut, Linda Nosková versus Marta Kostiuk z Ukrajiny, takže fanděte a doufejme, že české finále se povede snad poprvé historii, jestli se nepletu.
2: Já myslím, že ano. Každopádně gratulace a každopádně držíme palce.
3: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
4: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
5: Grape Festival pozývá do Grape Zoo. Do města, které se objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavních úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozřejmě Ivy's DMC. Vidíme se 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Léto je tady. A s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
8: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
12: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
13: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
14: Výhry.
15: Slevy.
14: Zábava.
13: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
16: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
13: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
16: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
13: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
17: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
18: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Music. First.
2: Express FM.

0: Boženka Tuelou a její I'm your girl, right? Yes, you are. No a na co by ses tak díval s Tuelou, kdyby si jí měl doma na gauči? Už byste měli všechno vyřešený, jakože byste si dali večeři.
1: Bylo by to první randíčko?
0: Ne, bylo by to už třeba šestý randíčko, protože už byste byli u tebe doma na gauči, že?
1: Ale ještě jsme nehráli něžný šachy.
0: To už máte za sebou. Už chápeš, máme za... už a teďka...
2: Si máme za sebou, můžeš pustit všechno.
0: No jo, ale tak ty chceš ještě jako říct, hele, teď jsem vybral něco, co si ti určitě bude líbit.
2: Tak samozřejmě obavíme, že pokud chceme strávit večer s takovouhle kočičandou, aby se k nám tiskla, no tak pustím horor.
0: No tak to je jasný, no tak co tam máš?
2: Jenomže problém je, že se budu bát já, že jo?
0: No, tak se budeš tisknout k ní, když...
2: A nebo
0: ale můžeš to maskovat za to, že se jako tiskneš k ní, aby si jako ochránil, rozumíš?
2: Vždycky je dobrý najít ten průsečík a myslím, co funguje, jsou seriály nebo i filmy, kde se utíká z vězení. Jo. Já jsem narazil na Netflixu na jeden seriál, kde se tak trošku z vězení utíká, i když to není hlavním předmětem toho seriálu. Ten seriál se jmenuje Najdu si tě. Režíroval ho Robert Hall. V hlavní roli se představil Sam Worthington a je to celý o tom, že kvůli falešnému obvinění vraždy tady sama, on vlastně jako ovní ho obviněj z vraždy vlastního syna. Aha. A on skončí za mřížem. Je to prostě celá taková jakoby zapeklitá peripetie. No ale ten Sam je ve vězení, stále tvrdí, že je nevinnej, ale dozví se, že to vypadá, že malej Matthew je možná pořád naživu.
0: Aha.
2: A rozhodne se teda do toho vlítnout, protože evidentně nevinný je.
0: No,
2: a ty sleduješ nejenom ten jeho útěk z vězení, ale následní pátrání, který už nebudu prozrazovat. Vůbec to není špatný, není to úplně jako topovka, no, průměru takových 75%.
0: Na letní večery s Tuelou jako no. V pohodě.
2: A nebo pokud má Tuelou smysl pro humor, tak bych určitě s ní začal koukat na Clarksonovu farmu,
0: ano.
2: Která v tuhle chvíli na Amazonu nabízí už i pátou řadu. Takže protože Clarksonova farma, to je v podstatě jako je to takový, vypráví o takovým intenzivním, namáhavým a často veselým roku v životě nejnepravděpodobnějšího britského farmáře, kterým je Jeremy Clarkson. No a ty v průběhu těch pěti řad se připojuješ nejenom k němu, ale i k jeho partě zemědělských spolupracovníků. A ty čelí nejenom nepřízní počasí, ale i neposlušným zvířatům nebo nereagujícím plodinám. Prostě velmi zajímavá záležitost a hlavně co se týká britského zemědělství, řekneme, tak velmi prospěšná, protože Jeremy Clarkson v téhle sérii upozorňuje na neduhy právě britského hospodářství.
0: No a kdybyste náhodou neměli dost, tak se pak můžete podívat i na farmu Vojty Kotka. To je taková jako česká parodie na Clarksona.
2: Já jsem se na to koukal,
0: ale... Ne, není to špatný a hlavně Vojta je sympaťák.
2: To má jednu jedinou nevýhodu. Farma Vojty Kotka.
0: No.
2: To uvádí kanál, kde je spoustu reklam a to mě nebaví.
0: Jo, takhle. No, no, no. Tak si musíš zaplatit plný přístup do Prima Plus.
2: To si dám ten Amazon radši. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
5: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo. Ptáš se mraku,
8: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
9: všude je fajn. 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
11: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
13: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
16: Express. Music first.
17: Express FM.

0: Stejně jako 100 tisíce fanoušků na celém světě i já netrpělivě čekám, kdy se Friendly Fires ohlásí s nějakým novým materiálem. Zatím žádné zprávy, tohle byla ukázka z jejich debutové desky, skladba Skeleton Boy.
1: No, já jsem tady na začátku našeho vysílání dnešního tě dával takovou hádanku, co se týče jídla. Mám tady další hádanku. Víš, kolikrát se průměrný člověk denně dotkne svého mobilního telefonu?
0: 45 tisíckrát.
1: No, tak to hodně přibombil. Tisíckrát.
0: Tisíckrát, jo.
1: Tisíckrát denně, ano. Se dotkneš svého telefonu. Hmm. A co je zajímavé, tak pravděpodobně tvůj telefon je špinavější než tvoje záchodové prkénko.
0: Ano, to jsem někde slyšel, protože samozřejmě my si ho bereme i na záchod, že jo. No, nebudu to dál
1: jíme
0: rozebírat.
1: Nad tím, jíme
0: u jídla.
1: Hrabeme na to prostě těma rukama špinavýma masnýma.
0: Když se podíváš, kolem se v restauraci, viď, každý ho má v ruce, no.
1: Skoro, no, skoro. No, pokud tam nejseš ve dvou, ale i znám, mám jednoho kamaráda, který běžně jsme jako na pivu spolu, on stejně furt ten telefon má, furt jako jede něco.
0: No, to je takový ten smutný pohled na pár při romantické večeři a každý si tam řeší něco na svém displejíčku. No,
1: no, no, tak...
0: Ale my jsme, já jsem z té staré generace, takže já si samozřejmě, já určitě těch tisíckrát dám taky za den, jsem taky zvědavý, co se děje, taky se podívám na sítě, ale prostě odsaď podsaď, jo, jakoby, no. Jo, protože včera jsem zjistil, jsem byl sám doma, a ne, co jsem se jako jen tak jako podíval na Instagramu, jo. Byla z toho půlhočka, jen
1: jo,
0: to fiklo.
1: Scrolluješ prostě.
0: A já říkám, ty jsi si úplně zbláznil, jako jdi si lehnout. No,
1: no přesně. A nejhorší je přesně, když na to ještě sám, když jsi doma sám a pak vlastně v posteli začneš scrollovat a najednou zjistíš, že je půlnoc a ty už si chtěl 2 hodiny spát třeba. Hrozný.
0: Jediná věc, mobil
1: nebrat do ložnice.
0: No, přesně tak.
1: Jo, a víš, proč já na rande neberu do ruky telefon?
0: Ne,
1: protože nechodím na rande.
2: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel má za sebou pravidelnou preventivní zdravotní prohlídku, ze které zveřejnil výsledný posudek. Podle tohoto dokumentu je stav hlavy státu dobrý a odpovídá jeho věku. Prezident je tak plně způsobilý k výkonu své funkce. Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguez požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého ve Velké Británii, aby mohlo být využito na obnovu po ničivém zemětřesení. Bilance obětí přírodní katastrofy, která jihoamerickou zemi zasáhla 24. června, mezitím vzrostla na 3811. Úvodní čtvrtfinále mistrovství světa mezi Francií a Marokem začíná dnes ve 22 hodin středoevropského času. Ze země galského kohouta ale přichází kritika už nyní. Důvodem je výběr rozhodčích pro reprízu semifinále z minulého šampionátu v Kataru a výběr trenéra Didiera Deschampse nemůže mít radost ani ze zamítnutí žádosti o zrušení žluté karty. Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19. Pokud cestujete autem, pozor si dejte v ulici 9. května v obci Lužec nad Vltavou v okrese Mělník. Tam havaroval osobák do stromu, na místo míří záchranáři, projedete jen se zvýšenou opatrností. Nehoda komplikuje dopravu i v ulici Nuselská v Praze, na silnici 65 u obce Rychnov u Jablonce nad Nisou, tam probíhá vyšetřování nehody, v ulici Třebovská v obci Mohelnice v okrese Šumperk a v ulici Brněnská v Náměšti nad Oslavou v okrese Třebíč. Tam probíhá vyšetřování nehody a dejte si pozor, projedete se zvýšenou opatrností. Odpolední drive míří na Express FM do finále a příjemný poslech vám z vysílacího studia přejí Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Královna britského džunglu Naya Archives a její roztančený, rozjuchaný hit Boys in Blue, který vlastně není vůbec rozjuchaný a veselý, protože pojednává o tom, jak na ní její ex-přítel zavolal policajty po jedné velmi tvrdé hádce.
1: On na ní.
0: No on na ní, mě by zajímalo, co dělala, to už prameny neuvádějí, ale asi nekoukali zrovna na nějaký pěkný film, a nebo možná koukali na ten, který chceš doporučit.
1: Přesně tak.
0: Možná se inspirovala.
1: Možná si koukala na ten, co chci doporučit, teda na jeden z nich, chci doporučit dva. Já jsem tady včera trošku machroval, že večer se budu věnovat jako sledování filmu, na který jsem se docela těšil. Musím říct, že mi to dalo trošku práci, protože jsem bojoval s únavou a nakonec jsem to dal. A svým způsobem vám doporučím hned dva filmy. Jsou to finské filmy. První vzniknul v roce 2023, ten druhý loni. Ten první film se jmenuje Sisu, ten druhý film se jmenuje Sisu odplata. První z těch filmů se odehrává na sklonku druhé světové války, kdy osamělý prospektor našel bohatou zlatou žílu a když se s nově nalezenou kořistí vydal na cestu do nejbližšího města, narazil na ustupující oddíl nacistických vojáků. No a to odstartovalo masakr, který neměl obdoby. Druhý díl, tam se Sisu vrací domů, kde byla jeho rodina brutálně zavražděna, a na stejné místo dorazí i velitel rudé armády, jenž vyvraždil jeho rodinu, a tím začne opět neúprosný pronásledování a boj na život a na smrt. Doporučuji, je to spíš podívaná pro kluky, takhle bych to řekl, jo.
0: A drsné holky, na které pak její přítel volá policajt, když se pohádají.
1: Napadá mě, kolik tam tak dálo holek, no ale to je jedno.
0: Tak zase holky se rády podívají na kluky, že?
1: Jo, doplním, že to je na platformě HBO Max. No a pro ty třeba, co žádnou platformu nemají, tak tu mám tip na e-vysílání. Na film z roku 1965, na francouzský film z roku 1965, ten film se jmenuje Smolař. A v hlavních rolích se představil Bourville a Louis Define. A gang, v podstatě to vypovídá o tom, že gangstři přemluví naivního pařížského obchodníka, který se zrovna chystá na svou skromnou dovolenou do Itálie, aby převez z Neapole do Francie Cadillac. No a on je důvěřivý, tak netuší, že ve voze jsou samozřejmě ukryty diamanty, který je třeba propašovat přes hranici. No a to, co mělo být provedeno původně ze vší diskrétnosti a nenápadnosti, se díky Dlouhánovi s foťákem, kloboučkem a křivým nosem stává rázem středem pozornosti. Příjemná komedie, doporučuji.
0: Tak děkujeme za tyhle dva tipy, které nemusíme, nebo jeden z nich nemusíme ani platit. Ano. Když zase je samozřejmě už letitý, ale kvalitní. No a kdybyste náhodou nevěděli, na co do kina, tak za malou chvíli vám nabídneme filmek z Veroniky Kolouškové. No, za pár víc z chvil teda, no, ale nabídneme. Express Drive. Na Expressu.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hudba na 1. místě.
5: Express FM.

0: Tohle jsou Vetlek a jejich Chase Long. No, myslím si, že Vetlek by taky slušeli kterémukoliv českému festivalu. A třeba se někdy vydají i do Ostravy. To by asi koukali holky.
1: Jakou mají divoženku Vetlek ve svém středu, co? A když se někdo může podívat na záznam jejich koncertu, určitě mi dá zapravdu.
0: No ale já jsem myslel, holky a kluci z Vetlek, že by koukali, kdyby viděli tu industriální památku Dolní Vítkovice, kde se ten koncert koná, protože, nebo respektive festival, protože to taky není prostředí, který by bylo běžný. Většinou to je nějaká louka, nebo třeba letiště, ale... takováhle jako industriální památka, to myslím není úplně běžná kulisa festivalu.
1: No a na tom festivalu, který letos slaví 23. ročník, už se taky představila celá řada umělců, kapel, umělky z celého světa, který právě na toto prostředí s láskou vzpomínají. A myslím si, že i ti, co vystoupí letos a že jich je pěkná řádka, to budou mít stejně, přece jenom, když se večer rozsvítí ten areál, jako industriální, to musí být fantastická podívaná.
0: A taky se tam někteří samozřejmě rádi vrací, jako třeba letos to jsou 21 Pilots LP a další, kteří tam nebudou poprvé, vlastně i Aurora z projektu Tomora tam vystupovala. Takže jako je, myslím, že tak půlka lidí už tam bude jako po druhé nebo i po několikáté.
1: No a otázkou taky je taková maličkost. Jak se na tenhle festival, který vlastně vypukne za 6 dní, dostat, protože ne všichni jsou z Ostravy. A představ si, že České dráhy každoročně vypravují speciál, takzvaný Colors Express, který letos nabíde dokonce zábavu ve formě DJ setu a vystoupení tria Gufrau.
0: To je hustý, jako Gufrau ve vlaku, to může být fajn. Mimochodem Gufrau potom budou hrát i na klasickém festivalu Colors of Ostrava, že?
1: Ty hudebníci zahrají během cesty z Ostravy z Prahy do Ostravy 15. července, takže já si myslím, že pro návštěvníky festivalu to parádní jako zpříjemnění té dlouhé cesty.
0: No a když tam dojedete, tak taky nezapomeňte se stavit v Allegro Vyšli zóně právě na Colors of Ostrava. Tohle inspirativní místo ožívá myšlenkou, že ať už vám život přinese jakoukoliv příležitost, je tam pro vás Allegro. No a vy si tam můžete užít zážitky, inspiraci a letní pohodu, třeba na lekci jógy nebo na slunečné terase, můžete tančit na silent disco a nebo si prostě zajít do Glowbaru a tam si užít trochu té péče.
1: No a taky není problém tam dorazit s rodinou, protože v Allegro Labu si společně můžete vytvořit originální doplňky od háčkovaných obalů na sluchátka přes vlastní klíčenky, náramky až po tašky vyrobený ze starých reklamních banerů, prostě si domů odníst originální vzpomínku na letošní Colors of Ostrava.
0: No a určitě o ty originální vzpomínky se postarají i interpreti, no a my jsme dneska z toho bohatého line-upu vybrali naši oblíbence.
1: A skvělou záležitost.
2: Je to had, je to kruh, je to vlak, má to, co
1: nestaví, má to smysl se představovat?
0: Nevím, ale radši jo, past, rest, neklid.
2: A já nevím, kde to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonal.

chci stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

tlaku, na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Express Filmex.
1: Čekání na Odysseu, která připluje příští čtvrtek a vše zastíní, si v tomto týdnu můžete zkrátit hororem, pohádkou nebo ozvěnami Karlovarského festivalu. Rupert Grint alias Malý zrzek Ron z Harryho Pottera, kterému za 2 roky bude už 40, se vrací před kameru ve finském hororu Zrozen z temnoty. Saga se svým britským manželem nastěhuje do starého domu uprostřed hlubokých finských lesů, kde prožila své dětství, aby zde vybudovali dokonalou rodinu a domov. Po narození syna však Sagu pohltí strach, že s jejím dítětem něco není v pořádku. Film režisérky Hanny Bergholm je temným hororem o mateřství, ve kterém důležitou roli hraje severská mytologie, ale i absurdní humor. Hlavní hrdinka je vystavena pochybnostem, absolutnímu vyčerpání, ale také bezpodmínečné mateřské lásce a snímek sleduje, jak hluboce může narození dítěte proměnit naše vztahy i vlastní identitu. Oblíbená exotická Disney pohádka Odvážná Vajána dostala hraný remake. V příběhu o nebojácné dospívající dívce, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydává za hranice útesů svého polynéského ostrova Motunui s polobohem Mauím, si hlavní hrdinku zahrála začínající Catherine Lagaya. Jako Maui se představí Dwayne Johnson, který svou postavu namluvil v animované verzi z roku 2016.
2: Moana, I want to know about you.
3: Well, I guess I kind of jumped.
2: Time's up. I gotta bounce. This mission has no chance.
3: We can do this. You be everyone's hero.
4: Ah, you're so amazing. Look at the definition this girl's.
1: Festivalové ozvěny Charivari svůj červený koberec tradičně rozvinou ve chvíli, kdy se ten varský sklízí. Přehlídka proběhne od pondělí 13. července do neděle a do pražských kin Aero, Přítomnost a Světozor a brněnského skalního letňáku Janáček z Varů přiveze festivalové hity v čele s očekávanými tituly Fjord, Rose a Milovaný. Diskuze s tvůrci doprovodí pražské premiéry českých filmů Čika Čeka a Pramen.
0: Express Filmex
5: na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
5: Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: La la la, kočička se vdávala. Takže kdyby měli v Bastille místo zpěváka volný, takže ti mají cinknout, jo?
1: Jo, kdyby náhodou Dan se na to nějak jako vykašlal a už nechtěl s nima jezdit, ať mi klidně zavolaj, já bych to klidně odspíval za něj.
2: Hele, čistě teoreticky, jo, víš, co by se stalo? Ty bys to vzal a v tu chvíli ten Edge, jak ti volá.
1: Ale prosím tě, Bono nějak jako...
2: Nebůže.
1: Zase se vyflákal v Central Parku Chris Martin. Chris Martin a Bruce Springsteen nemůžou. Nemohl bys za ní zaskočit?
2: A ty bys si měl Pompeji někde úplně jinde, vy.
1: No tak to by byly pro mě asi Pompeji, abych asi vyhořel, se myslím.
2: No ale finančně ne.
1: No, jakože bych ještě platil za to, že jsem jim zkazil koncert.
2: takže
1: Michael, teď si to sečtem. Ty hovado, ty jsi neřekl, že nemíš zpívat.
2: A to neumí dneska.
1: Vy jste neslyšeli, moje kočička se vdávala v rádiu? No tak jste asi věděli, co ode mě čekat, ne?
2: Jo, teď už to posluchači vědí.
1: Ale,
2: ano, ale zatím ještě nevědí.
1: Všem, co nepřeladili, nevypnuli rádia. Máme samozřejmě pro ně dobrou zprávu. My už odcházíme domů. Jo,
2: to byl poslední hudební příspěvek.
1: Ano. A zítra se zase těšíme v klasickém našem čase 16 až 19, bude páteček, to znamená, pokud něco vyhrabeme, tak kulturní pozvánky, pokud něco vyhrabeme, tak nová hudba, která zítra vyjde. No a prostě k tomu proložíme to klasicky informacemi z celého světa a ze všech oborů lidské činnosti.
2: K tomu můžu dodat jenom jedno. Těším se na slyšenou.
1: Na slyšenou.
3: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vody v tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci CZ.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Music. First.
2: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Hudba na prvním místě.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Zrodila se nová superkapela, a to jen proto, že se blíží 50. výročí kapely Ramones, respektive od vydání debutového alba z roku 1976, které se svými písněmi pomohlo zažehnout punkovou revoluci. Koncert se bude konat 30. srpna na hřbitově Hollywood Forever Cemetery v Los Angeles. A v kapele nazvané Creedence Family jsou Tim Armstrong z Rancid, Billy Joe Armstrong z Green Day, Travis Parker z Blink-182 a původní člen CJ Ramones. Slavná kytara Les Paul od Edges U2 míří do aukce. Vyvolávačka za kytaru, která vypadá jako diskokoule, je $75,000. Předpokládá se, že se cena zastaví minimálně na dvojnásobné částce. Na zadní straně jsou podpisy kompletní čtyřky U2. Jinak kytara po albu Pop byla již jednou vydražena s výtěžkem pro charitu. Frontman skupiny Placebo Brian Molko odhalil své ideální obsazení pro potenciální životopisný film o kapele a jako perfektního kandidáta na jeho stvárnění. Tím by měl být Youngblood. V rozhovoru ale pak přidal drobný zádrhel, že by Youngblood mohl mít problémy s přízvukem. No, otázka je, zda je ten správný čas na jakýkoliv životopisný film o Placebo.

0: Oscar is fresh. Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh. Na Express FM. Sucker.

0: sucker. Four. Express Fresh.
1: Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky o Soulwax, Jessie Ware nebo Muse. Tohle ale byla švédská popová ikona Robin, která pokračuje v emotivním synthpopu, vydala nové album Sextential a tohle z něj byla skladba Sucker for Love. No a tohle je projekt Black Book, který přináší moderní elektronický pop a z jejich desky Different tady je titulní skladba. Já vám přeju příjemný poslech.

Německý projekt Lemongrass se drží chilloutové estetiky, tohle byla skladba Funky Island z nové desky Colors. No a tohle je britský producent Totally Enormous Extinct Dinosaurs, zkráceně Teat, který vydal nové album Always With a Remix, tedy je to remixové album, no a tohle je skladba Desire.

Americký basketarista Thundercat spojuje síly s Channel Tress, a to ve skladbě This Thing We Call Love z nového alba Distracted. No a tohle je britská zpěvačka Arlo Parks, která vydala nové album Ambitious Desire, a tohle je z ní skladba Night Swimming.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
8: Posloucháte hudební speciál.
9: Speciál na Express FM.

To byl britský projekt Deary, který se pohybuje v dream popu z jejich nového alba Birding. Tohle byla píseň No Sweeter Feeling. No a tohle je francouzská kapela François and the Atlas Mountains, která přináší art pop s jemnou elektronikou. Z nové desky Halaš, tohle je skladba Essie Maintenant. On est quand essaie, on est quand essaie, on est quand essaie, essaie maintenant. On est quand essaie, on est quand essaie, on est quand essaie, essaie maintenant. Essaie maintenant. Essaie.

Americká kapela Geese, kterou jsme velmi nedávno viděli v klubu Roxy, nabízí energický alternativní rock. Vydali nové album Getting Killed, z nějž tohle byla skladba Cobra. No a tohle je projekt Good Luck Mito, který přináší indie pop s Bilem Cholickým nádechem. Z jejich nové desky If I Could Only Change Your Mind, tohle je skladba The Dancer.

0: Německá hudebnice Filin Sony nabízí křehký indie pop, vydala nové album Virgin Lake a toto byla píseň Water to a Seed. No a tohle je britská kapela Pulp, která se vrací s typickým britpopovým stylem, ovšem v trošku netradičním pojetí. Tohle totiž skladba The Man Comes Around, což je píseň, kterou napsal Johnny Cash, moje velmi oblíbená věc, a takhle ji předělali Pulp.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

To byla britská kapela The Boxer Rebellion, která jako vždy hraje atmosférický indie rock. Tohle byla skladba This House z jejich nové desky The Second I'm Asleep. No a tohle je americké trio Cannons, které si libuje v hladkém synthpopu, a z jejich nové desky Everything Glows. Tohle je skladba These Nights.

To byla britská producentka Emika, která pracuje s temnější elektronikou, z její nové desky Fountain, tohle byla skladba Hands of Time. No a tohle je kanadský projekt Jaguar Sun, který přináší jemný indie pop z jejich nového alba Daisy, tohle je skladba Home.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Skotský hudebník Kyle Falconer hraje energický indie rock. Teď vydal nové album Lovely Night of Terror a tohle byla skladba Lady Coachella featuring The Lottery Winners. No a tohle je naposled britský zpěvák Harry Styles se skladbou ze svojí nové desky Kiss All The Time, Disco Occasionally, a ta se jmenuje příznačně Pop.

Tohle byla kanadská kapela The New Pornographers, která hraje melodický indie rock, a z jejich nové desky I'm Killing It for the Form Inside Of, tohle je skladba Wish You Could See Me. No a tohle je skotská kapela The Twilight Set, která přináší temný postpunk, a z jejich nové desky It's The Long Goodbye, tady je skladba Inhospitable Hospital.

Staří známí jsou také britská elektronická kapela Ladytron, která pokračuje ve svém chladném, odtažitém synthpopu. Z jejich nové desky Paradises tohle byla skladba Sin. No a tohle je jako vždy vynikající britská zpěvačka Jessie Ware, která nabízí sofistikovaný pop z disco vlivy. No a tohle je od ní vynikající, podle mě opravdu skvělá skladba Automatic. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Automatic.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
6: Speciál na Express FM.

Toto byl americký projekt Bleachers, vedený producentem Jackem Antonoffem, který dělá taky se Sabrinou Carpenter nebo s Lanou Del Rey. No a tohle je jejich nový single Dirty Wedding Dress. No a tohle je britský hudebník Tom Misch, který kombinuje soul a funk, a tady je z jeho nové desky Full Circle nádherná skladba Echo from the Flames.

Zpátky je také americká kapela Future Islands, která nabízí emotivní synthpop, a to ve svojí nové skladbě Find Love. No a vrací se také britská kapela Muse, která přináší dramatický alternativní rock, jak je přesně jejich stylem, možná občas i lehce hysterický. No a tohle je jejich velkolepá a produčně výrazná skladba Be With You.

To byla britská hudebnice Anna Calvi, která spolupracuje s frontmanem The National Mattem Benningrem a výsledkem jejich společná skladba Is This All There Is. No a tohle je britský zpěvák Morrissey, který zůstává taky svému věrnému ironickému stylu a z jeho nové desky Makeup Is A Lie tady je skladba You're Right, It's Time.

projekt Midnight Mystery Club, který přetváří klasiku The Flamingos, tedy skladbu I Only Have Eyes For You do moderní podoby. Nedávno jsme ve Freshi slyšeli tuhle skladbu taky v podání Becka. No a výsledkem od Midnight Mystery Club je zastěná nostalgická skladba. No a to je z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte zase za týden ve čtvrtek v 9 večer. No a Fresh najdete na Facebooku i na Spotify. No ale na závěr, tohle je belgické duo Soulwax a jejich nová skladba Perfect We Are Not. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera. Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
3: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Zrodila se nová superkapela, a to jen proto, že se blíží 50. výročí kapely Ramones, respektive od vydání debutového alba z roku 1976, které se svými písněmi pomohlo zažehnout punkovou revoluci. Koncert se bude konat 30. srpna na hřbitově Hollywood Forever Cemetery v Los Angeles. A v kapele nazvané Cretin Family jsou Tim Armstrong z Rancid, Billy Joe Armstrong z Green Day, Travis Parker z Blink-182 a původní člen C.J. Ramones. Slavná kytara Les Paul od Edges U2 míří do aukce. Vyvolávačka za kytaru, která vypadá jako diskokoule, je $75,000. Předpokládá se, že se cena zastaví minimálně na dvojnásobné částce. Na zadní straně jsou podpisy kompletní čtyřky U2. Jinak kytara po albu Pop byla již jednou vydražena s výtěžkem pro charitu. Frontman skupiny Placebo Brian Molko odhalil své ideální obsazení pro potenciální životopisný film o kapele a jako perfektního kandidáta na jeho stvárnění. Tím by měl být Youngblood. V rozhovoru ale pak přidal drobný zádrhel, že by Youngblood mohl mít problémy s přízvukem. No, otázka je, zda je ten správný čas na jakýkoliv životopisný film o Placebo.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
0: Express. Music first. Express FM. Tohle je Express FM. That's what you're coming for.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
5: Excel.

Let me see your hands.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Zrodila se nová superkapela, a to jen proto, že se blíží 50. výročí kapely Ramones, respektive od vydání debutového alba z roku 1976, které se svými písněmi pomohlo zažehnout punkovou revoluci. Koncert se bude konat 30. srpna na hřbitově Hollywood Forever Cemetery v Los Angeles. A v kapele nazvané Criterion Family jsou Tim Armstrong z Rancid, Billy Joe Armstrong z Green Day, Travis Parker z Blink-182 a původní člen CJ Ramones. Slavná kytara Les Paul od Edges U2 míří do aukce. Vyvolávačka za kytaru, která vypadá jako diskokoule, je $75,000. Předpokládá se, že se cena zastaví minimálně na dvojnásobné částce. Na zadní straně jsou podpisy kompletní čtyřky U2. Jinak kytara po albu Pop byla již jednou vydražena s výtěžkem pro charitu. Frontman skupiny Placebo Brian Molko odhalil své ideální obsazení pro potenciální životopisný film o kapele a jako perfektního kandidáta na jeho stvárnění. Tím by měl být Youngblood. V rozhovoru ale pak přidal drobný zádrhel, že by Youngblood mohl mít problémy s přízvukem. No, otázka je, zde je ten správný čas na jakýkoliv životopisný film o Placebo.